0: ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುರ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮನ್ನಾಥ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ಮದ್ಗುರು ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಮಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಸೆಲ್ಫ್.
1: ಪೋಸ್ಟ್ರಾಫ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ಸ್ಕೇಮು ಯಾ.
0: ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ಶೇಲಕ್ ಪುರಿಜಿ ಸಿದ್ಧಪೀಠ ಪರಂಪರಾ.
1: ಪೋಸ್ಟ್ರಾಫ್ ಶ್ರೀ ಅಲಕ್ ಪುರಿಚಿಯೋ ಸಿದ್ಧಪೀಠ ಪರಂಪರಾ.
0: ಮೈ ರನ್ನೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಸ್ವಾ ಬಿಲಾವ್ ಗುರುದೇವ್ ಸೌಲನಸ್ ವಿಶ್ವ ಗುರು ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಮಹೇಶ್ವರಾನಂದ ಪುರಿಜಿ.
1: ಮುಯ್ ಪೊಕೋರ್ನಿ ಪೋಸ್ಟ್ರಾಫ್ ನಶಿಮು ಗುರುದೇವೋವಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹೇಶ್ವರಾನಂದವಿ.
0: ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಟು ಆಲ್ ದ ಸನ್ಯಾಸಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್.
1: ಪೋಸ್ಟ್ರಾಫ್ ಶೇಮ್ ಸನ್ಯಾಸಿನುಂ ಕ್ತರಿ ತುಯ್ ಸೌ.
0: And hari om and good evening to all of you who are present here and those who are watching through Swamiji TV.
1: A hari om a dobrý večer vám všem, kteří jste tady osobně i vám, kteří sledujete webcast.
0: How was your day?
1: Jak jste se dneska měli?
0: Good. First day, somewhat fruitful. Yes, no. Was it fruitful, was it not? Yes. No? Who said no?
1: Tak bylo to dneska plodný den?
0: Why no?
1: Proč ne?
0: Tired. Tiredness will go, no? That's not a problem.
1: Únava přejde, s tím si nedělejte starosti.
0: But otherwise, in the atmosphere of the ashram, we gain peace.
1: Ale v té atmosféře ashramu získáváme hodně.
0: And tiredness because so long we are working, now finally we let go of everything and we are free, so we feel tired.
1: A ta únava tu cítíme také, protože pracujeme a pak přijdeme do ášramu a všechno to napětí se uvolní.
0: Ano.
1: Yes.
0: So, as we are connected to one of the greatest paramparas.
1: A protože jsme napojeni na jednu z největších parampará.
0: One of the oldest paramparas.
1: Na jednu z nejstarších parampara.
0: And as we need parents, then we have grandparents, grandkids, kids. In the same way, in the monastery or in the ashram, we have paramparas.
1: A stejně tak jako v rodině máme prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, pravnoučata, tak stejně tak i v klášteře nebo v ashramu máme parampara.
0: Which is the continuous continuation of the knowledge passed down from the master to the disciple.
1: A to je vlastně o tom pokračování té linie mistrů, která předává tu moudrost z mistra na mistra.
0: Shruti Smriti Puranaanam Alayam Karunalayam. So Shruti and Smriti, the things that are heard and remembered.
1: Takže věci, které slyšíme a které si zapamatujeme.
0: And when the transmission from the guru to disciple, it's normally done in the way of this, that it's heard and it's listened and then it's memorized.
1: Protože normálně se to předávání z mistra na žáka děje tím, že žák slyší, co mistr říká, zapamatuje si to.
0: In Vedic Gurukuls, that's how we learned how to chant the mantras.
1: Ve védském gurukulu se takhle učí mantry.
0: Listening, repeating 100 billion times till we remembered it.
1: Posloucháme, zpíváme, opakujeme a takhle to opakujeme, až se to naučíme.
0: So that's how the transmission of the Vedas were done na zdravě.
1: A tak se vlastně předává ta moudrost dál.
0: The vast knowledge of Vedas, the vast knowledge of the Shastras, this all has been passed down by generations, and even when Ganeshji was writing it, they were dictating and Ganeshji was writing.
1: A takže to obrovské vědění ve Védách se tímto způsobem předává po generace a generace a tisíciletí a tisíciletí. A i Ganeshji, když sepisoval Védy, tak vlastně mu je diktovali.
0: So in the same way, the parampara, the knowledge of the parampara is transmitted from the master, from the guru, to us disciples.
1: A stejně tak i v Guru Parampara se přenáší to poznání z mistra na nás, na žáky.
0: And when that knowledge has been passed down from the great parampara as Sri Alakpuraji Siddhapeet parampara.
1: A když to poznání je předávané v tak úžasné parampara jako v té Sri Alakpurajiho parampara.
0: Through such a great tapasvi, great saints to Vishwaguruji.
1: Takovými velkými svědci a tapasy až po Vishwagurujiho.
0: And imagine how many bhaktas, how many devotees have been liberated by this lineage.
1: Tak si představte, kolik bhaktů bylo osvobozeno tímto způsobem.
0: And parampara is that it does not stop.
1: A parampara znamená, že to nekončí.
0: There is not a single day in between when that does not happen.
1: Že není jediný den, kdy to nepřichází.
0: It's a continuous process.
1: Je to neustálý, nepřetržitý proces.
0: And that's why the transmission and that guru bhakti which we get, the mantra which we get, if it's through the parampara, then it helps much more.
1: Tak proto ten přenos vlastně prostřednictvím té mantry, kterou nám dá mistr, je tak úžasný.
0: Today here in Strilki we are sitting in the umbrella of the presence of the Adi Guru Sri Alakpuraji Maharaj.
1: A dnes tady jsme vlastně pod deštníkem, který nám poskytuje Sri Alakpuraji.
0: Adi Guru means the first guru.
1: A Adi Guru Sri Alakpuraji, Adi Guru znamená první guru.
0: Why is Bhagavad Pad Sri Shankaracharya known as Adi Guru?
1: A proč se Adi Guru Shankaracharyovi říká Adi Guru?
0: Because he was the one who, because of whom the sannyas parampara flourished.
1: Protože on je ten, díky komu ta sannyas guru parampara vzkvétala.
0: Without Bhagavad Pad Sri Shankaracharya, we wouldn't have the Advaita Vedanta.
1: Bez Shankaracharyi bychom neměli tu úžasnou Vedantu.
0: All this philosophy which we read, he was a very great philosopher and poet.
1: Byl to velký filozof a celá ta filozofie je vlastně díky němu.
0: But in our parampara, as we are initiated in our parampara, for us Adi Guru is Sri Alakpuraji Maharaj.
1: Ale pro nás naší guru parampara je ten Adi Guru Sri Alakpuraji.
0: Because that's from where our parampara begins.
1: Protože to je to, odkud schází ta naše guru parampara.
0: What do we call him? Adi Mahasiddha Yogi.
1: Adi Mahasiddha Yogi, mu říkáme.
0: Mahasiddha, Maha means great.
1: Maha znamená velký.
0: Siddha is the one who has activated things, who is enlightened, who is liberated, who can liberate, who is a great guru.
1: Siddha je ten, který aktivoval siddhi, ten, kdo aktivoval poznání, je ten, kdo osvobozuje a kdo je osvobozený.
0: Yogi, because he was a great true yogi.
1: A yogi, protože samozřejmě je to velký opravdový yogín.
0: Alak means great, big also.
1: Alak je také, to znamená také veliký.
0: And Puri is our surname.
1: A Puri je naše
0: In the sannyas parampara we have dashnam sannyasis.
1: A v naší parampara máme tyto sannyasíny.
0: Dashnam means 10.
1: Dashna znamená 10.
0: So if you hear behind anyone's names Giri, Puri, Bharati, Saraswati, Aranya, Udasin, Bada Udasin, any of these, they're all in our sannyas dashnam parampara.
1: Takže pokud v něčím jménu slyšíte tato slova, tak to znamená, že jsou, že patří do té naší skupiny.
0: Puri, Giri, Giri means forest.
1: Puri, Giri je
0: Aranya
1: les.
0: Aranya means forest also. Puri means mountain. So we all have these
1: hory.
0: Different names have different meanings.
1: Takže ta různá jména mají různé významy.
0: And then Mahasiddha Yogi, because they were the Siddhas, they were the great yogis who used to meditate and who used to devote their whole life towards that.
1: A Siddha, protože oni vlastně meditovali a celý život tomu zasvětili.
0: Alakpuraji was also in the cave, but that does not mean that he was not down with the people, helping them, doing Janakalyan, helping them move on.
1: A to, že Alakpuriči byl v jeskyni, neznamená, že zároveň nebyl s lidmi a nepomáhal jim.
0: It's not that the great yogis go and sit in caves and in the mountains to suffer.
1: Není to tak, že by velcí jogíni byli jenom přebývali v jeskyních a tam trpěli?
0: It's the inner transformation, it's not the external heat which they feel, it's the internal heat which they are activating.
1: Oni neaktivují nějaké vnější teplo, ale vnitřní žár.
0: And you know when we feel more hot or when we feel too cold.
1: A víte, že když vám je horko nebo zima?
0: Then it's good motivation because then we go ram, it's cold, you know.
1: Nebo když vám je zima, tak je to dobrá motivace, protože vás to nutí k praxi.
0: When you are more in when it's very rough situations, then it's for us more easier to chant the name of the Lord because we'll say, oh God, maybe we will have darshan quickly and we'll get out of here quickly, no?
1: A když jsme v nějaké obtížné situaci, tak víte, že je pro nás snaží si intenzivně opakovat Boží jméno, protože doufáme, že nám Bůh pomůže se z té situace rychleji dostat.
0: Tapas, when we say he went for tapasya, that does not mean he is suffering.
1: A když říkáme, že procházel tapasyou, tak to neznamená, že trpěl.
0: That means he or she is in the process of intense sadhana to light that inner jyoti and to awaken that sleeping self.
1: A znamená to, že prochází intenzivní sádhanou, aby v sobě probudil to vnitřní světlo a skutečné já.
0: And it's the same principle if we are sitting and writing a book or if we are watching one show on Netflix, we always finish the whole thing.
1: A je to stejné, jako když se díváme na Netflixu na nějaký film, nebo když čteme knížku, tak to chceme dočíst celé nebo vidět celé.
0: And as if we take longer to watch it, it will be longer time till we finish it. The same if we are writing a book, if we take years and longer time, it will be longer time till we publish it.
1: A stejně tak, když budeme tu knihu číst déle, tak bude trvat déle, než ji dočteme. Když budeme psát knihu, tak bude trvat, když nám to bude trvat déle, tak bude i později vydaná.
0: And in this Maya world, there are too many distractions for a tapasvi.
1: A v tomto světě Máji je příliš mnoho vzruchů, které nás ovlivňují.
0: And sometimes it's necessary for us to go into that deep sadhana, for us to be a little bit detached from this world, for us to awaken certain things.
1: A tak je pro nás důležité, abychom aspoň někdy šli do té hluboké sádhany, abychom se trošku oprostili od těch věcí a mohli se ponořit víc dovnitř.
0: Whenever we go to the mountains, whenever we are in the nature, we can feel immediately different energies.
1: Kdykoliv jsme v horách, kdykoliv jsme v přírodě, tak okamžitě můžeme vnímat trochu jinou energii.
0: You will feel that different energy in a mountain, in a temple, in an ashram. These places have that divinity within.
1: Víte, že vnímáme v každém ashramu, v každém chrámu, vnímáme to božství a tu jinou energii.
0: Why? Because the consciousness has left an imprint in that place.
1: A proč? Protože to vědomí tam nechalo svůj otisk.
0: Why do mountains feel so powerful? Because the yogis have done their sadhana there.
1: A proč je to v horách, to má takovou silnou energii? Protože jogíni tam nechali svůj otisk, své energie,
0: and
1: své sádhany.
0: Their sweat of their sadhana, their dedication, what they have done, that has left an imprint in that whole area.
1: A ta vytrvalost a ten pot jejich sádhany tam zanechal otisk.
0: Why do we call this ashram also as Vishwa Guruji's Tapobhumi?
1: A proč i tomuto ashramu říkáme Vishwa Gurujiho Tapouni?
0: Because Vishwa Guruji spent decades here giving satsangs, doing his mala, being with his family here, walking the same paths we are now walking.
1: Protože Vishwa Guruji tady strávil několik desítek let opakování mantry, časem se svými žáky, přednášením a chodil tady po těch stezkách, po kterých chodíme my.
0: So in that way this ashram becomes the imprint of that consciousness of Gurudev.
1: A tím způsobem vlastně tento ashram je takovým otiskem vědomí našeho Gurudeva.
0: And when we go to that mountain, when we climb, that air carries the tapasya, carries the mantras, the waves of mantras.
1: A když šplháme po horách, tak vlastně ve vzduchu se vlní ta energie tapasy a mantry, které tam jogíni opakují.
0: No one to disturb.
1: Není koho tam vyrušit.
0: No one to bother you.
1: Nikdo vás neruší, nikdo
0: no
1: vás.
0: No signal, no nothing.
1: Neotravuje, nemáte tam signál.
0: Just being there with yourself, with your mantra.
1: A takže jste tam jenom sami se sebou a se svojí mantrou.
0: Where is Niranjanji there? When we were now in Himalaya, you didn't need to do your sadhana or anything. Just being in that atmosphere automatically was a living sadhana.
1: Takže Niranjanji je tamhle, takže my, když jsme teď byli v těch Himalajích, tak tam ani není třeba dělat sádhanu, ale jenom to, že tam jste, tak je taková živoucí sádhana.
0: These places hold such divinity, so much energy that it's hard for a human being to cope with those energies.
1: A je tam tolik té božské energie, že pro běžného smrtelníka je obtížné se vůbec s tím množstvím té božské energie vyrovnat.
0: The first few times when Gurudev went to Alakpurji cave, he was said not to even cook in the cave or not to eat anything. Why? Because there is that purity, there is this divinity in that cave which should not be disrupted.
1: Když Vishvaguruji několikrát jel do té Šrí Alakpurjiho jeskyně, tak tam ani vlastně se nemělo vařit, ani se tam nemělo jíst, aby se nenarušovala ta jemná energie, která tam je.
0: Those of you who remember the first few trips for Gurudev, the food used to come from Badrinath.
1: A kdo si pamatujete na těch několik prvních výletů na ta místa, tak vlastně jídlo se dělalo v Badrinátu.
0: It's not because we are trying to protect that area or the government doesn't want us to light fire or cook anything, but it is because of the sadhana and the interruption of that sadhana by anything else than sadhana.
1: Ale je to, není to kvůli tomu, že by vláda tam třeba něco chránila, takže jsme tam neměli vařit. Je to proto, aby jsme tam nenarušovali ten neustálý tok sádhany.
0: And we don't know how many years, thousands, hundreds years a saint might be doing sadhana there. And maybe they are still many saints doing sadhana, but not in their physical form.
1: A po stovky nebo tisíce let tam svědci dělali sádhanu a stále ji tam dělají a my možná jenom to nevnímáme, protože tam nejsou ve svém fyzickém těle.
0: And they do that for awakening those things which help to help others.
1: A je to, dělají to proto, aby podpořili tu energii, která pomáhá ostatním.
0: The goal of every Mahapurush is Janakalyan.
1: Cílem každého Mahapuruši je Janakanan.
0: Janakalyan. Jan means people, humans, bhaktas.
1: Jal znamená lidé, bhaktové.
0: Kalyan means to free them, to liberate them.
1: Kalyan znamená je osvobodit.
0: So by getting that immense shakti by their sadhana, by the tapasya, then all is given further.
1: Tak tou obrovskou energií tapasy vlastně osvobozují celý svět.
0: We always want more, no?
1: My vždycky chceme víc.
0: There was one worker working hard, lifting rocks in the mountains.
1: Tak ti, kteří chtějí stále pracovat, tak chtějí třeba zvedat kameny v horách.
0: And one day he saw one rich person there and he had nice clothes, wearing beautiful white kurta, white pajama, having few people around him, and he felt that I want to become like that.
1: A byl tam jeden takový bohatý muž, byl v krásně čistě oblečený, v bílém, měl několik lidí sebou a říkal si, já bych chtěl být taky takový.
0: Then suddenly he became a rich person.
1: A tak se tedy skutečně stal boháčem.
0: Then he was walking around as a rich person, living a nice wealthy life, but then he saw a king.
1: A tak skutečně žil životem bohatého člověka a pak jednoho dne uviděl krále.
0: He wished for it and he became a king.
1: A tak si přál ještě víc, chtěl se stát králem.
0: But even having everything as a king, he still got sunburned.
1: ale i když se mu to splnilo, že se stal králem, tak přesto ho slunce spálilo.
0: He looked up and he said, even a king has to bow down to this.
1: A tak se podíval na slunce a říkal si, takže i král se musí klanět slunci?
0: So then he became the sun.
1: A tak se stal sluncem.
0: Shining where he wants.
1: Zářil, kde chtěl.
0: Temperature control.
1: Měl pod kontrolou teplotu.
0: On his enemies he used to focus more.
1: Takže tam na některá místa se zaměřil ještě víc.
0: And then finally one day what happened was the cloud covered his glow.
1: A co se jednoho dne stalo, mrak zakryl ty jeho paprsky.
0: Vimala. Oh, Vimi. Here. Nope. Yep, now she saw it. And now she will push back. Yeah. So then he became the cloud.
1: A tak se stal mrakem.
0: Raining where he wanted.
1: Pršel, kde chtěl.
0: Unstoppable, flying everywhere.
1: Nebyl k zastavení, létal si kam chtěl.
0: But then he saw that wherever I rained, overflow rivers.
1: Ale pak si všiml, že kamkoliv zapršel, tak tam se zvedla hladina řek.
0: I rained too much, then there's a flood and the cities are going.
1: A když někde pršel moc, tak se zaplavila města.
0: But one thing was unshakable.
1: Ale jedna věc byla neotřesitelná.
0: A mountain.
1: A to byla hora.
0: Then he said, I will be the almighty mountain itself.
1: A tak řekl, dobře, tak se stanu mocnou horou.
0: Tak. So he became the mountain.
1: A tak se stal mocnou horou.
0: And he was silent, patient, not moving, nothing but majestic.
1: A byl tichý, klidný, nehýbal se a byl majestátní.
0: Now what more? We got everything. You are the strongest, the mightiest.
1: A co ještě si tedy víc přát? Byl nejsilnější, nejtvrdší.
0: And then one sadhu comes out of the cave.
1: A potom jeden sádhu vyšel z jeskyně.
0: And just taps tak tak tak and the whole mountain is vibrating.
1: A jenom tak zaťukal na ten kámen a celá hora se otřásala.
0: Who is this who is now even more powerful than me who can shake me?
1: A kdo je tedy ten, kdo je ještě mocnější než já, kdo mnou může otřást?
0: That is a tapasvi.
1: To je ten, který dělá tapasyu.
0: And then the rocks started rumbling and started falling and he started feeling like he is losing himself.
1: A balvany se začaly valit dolů a on měl pocit, jako by ztrácel sám sebe.
0: After the whole cycle of being everything, sadhu asked, now what do you want to be?
1: A když tedy takhle si prošel celým tímhle kolem, tak se ho znovu pak zeptali, takže kým chceš být?
0: I want to be your bhakta.
1: A tak odpověděl, chci být tvým bhaktou.
0: Because if there is someone who can with the power of bhakti shake the mountain, then that is a yogi.
1: Protože pokud je někdo, kdo silou bhakti může otřást horou, tak pak je to někdo.
0: And
1: pak
0: we always say ja bhakte va bhagavane, which means where there is bhaktas, there is God itself.
1: Pak je to jogín. A jak se říká, kde jsou bhaktové, tam je Bůh.
0: But who creates that bhaktas? Who creates that bhakti within the bhaktas?
1: Ale kdo vytváří bhakti? Kdo vytváří tu bhakti v lidech?
0: It doesn't automatically arise.
1: Ta nepřichází automaticky.
0: That spark has to be lit.
1: Tu jiskru tam je potřeba zažehnout.
0: And that spark is lit by the great yogis like Kalakpurji Maharaj and Vishwaguruji.
1: A tu jiskru zažehnou velcí jogíni, jako je Shri Alakpuriji anebo Vishwaguruji.
0: And the devotion between the guru and disciple is very evident when you know the name of the river, Alaknanda.
1: A ta oddanost mezi mistrem a žákem je jasná, když si uvědomíte, jak se jmenuje ta
0: The guru
1: řeka.
0: Is Alakpuriji.
1: Guru je Alakpuriji.
0: And when in the form of a cow the Nanda Devi was there,
1: a když v podobě krávy se tam objevila Nanda Devi,
0: and a lion was attacking it,
1: a lev jí na ní zaútočil,
0: then she only had one request before dying,
1: tak měla před smrtí jediné přání,
0: that I want to be remembered with my guru,
1: že chtěla aby se na ní vzpomínalo v souvislosti s jejím guruem.
0: Alakpuriji and Nanda Devi became the river Alaknanda.
1: Takže Alakpuličí a Nandadeví se stali řekou Alaknandou.
0: And that river now flows in the Himalayas.

0: A ta řeka dnes teče Himalajemi.
1: So imagine how great we are to be a part of a parampara which is connected so deeply in the roots of the Indian history, of the roots of the Himalayas, and such great yogis are there.
0: Takže si uvědomme si, jak úžasné, jakou jsme součástí úžasné parampara, když je to parampara, která je takto hluboce napojena na indickou historii, na tu duchovnost a na Himalaje.
1: Many years Vishwaguruji was doing the research and finding it.
0: Mnoho let strávil Vishwaguruji tím, že to studoval tu historii.
1: Sadhvi Shantiji was also helping a lot in discovering this gufa.
0: Sadhvi Shantiji tomu taky věnoval hodně času a energie, aby našla tu jeskyni, tu gufu.
1: And then I also had the great opportunity to go with Gurudev, and that was in 2018.
0: A já jsem měl také úžasnou příležitost být tam s Gurudevem, bylo to v roce 2018.
1: One day I was just walking around and we clicked a picture of one mountain.
0: A jednoho dne jsme tam jen tak byli a já jsem si vyfotil jednu horu.
1: And we came back and you know I like to look into these things, like when I'm doing yagya I look at pictures of the fire because you might have darshan of some god or goddesses in the shape of the fire.
0: A já jsem se pak po návratu díval na ty fotky, protože rád se dívám, jestli když třeba na jagě je oheň, tak se dívám, jestli na tom snímku ten oheň nemá nějaký tvar, že nám třeba dal darshan nějaký bůh nebo bohyně v podobě toho tvaru ohně.
1: And before that Gurudev had many times darshan of Alakpurji in his vision, in his sadhana.
0: A předtím měl Gurudev často darshan Alakpurjiho ve svých vizích a při sádhaně.
1: And the same day Gurudev also saw one other face on another mountain.
0: A stejného dne Gurudev také viděl jiného světce na jiné hoře.
1: And then I was showing in the evening, Swamiji, look, I found a body, like a shape of a body.
0: A já jsem to Swamiji mu ukazoval, říkal jsem Swamiji, já jsem tady našel jako tvar, je na tom vidět tvar těla.
1: And he showed also the one which he saw, the face, it was only the big face.
0: A on mi zase ukázal tu svoji fotku, kde byl zase obrázek obličeje.
1: And then Gurudev said, yes, this is Alakpurji.
0: A on říkal, ano, tak tohle je Alakpurji.
1: Then we had this Kamala from Zagreb.
0: A Kamala ze Záhřebu potom.
1: And I think also Charandas was involved in there.
0: Myslím, že i Charandas se na tom podílel.
1: And they were painting many different versions through Vishwaguruji's vision, and then photo shoots and this and that, and trying to find the best possible one which Gurudev likes.
0: A tak se snažili vlastně namalovat co nejbližší podobiznu, měli různé varianty podobiznu Alakpurjiho, kterou viděl ve svých vizích Swamiji.
1: And finally with the vision of Gurudev,
0: a s tou vizí, kterou měl Gurudev,
1: with his kripa,
0: s jeho kripou,
1: we were able to have darshan of Sri Alakpurji with our eyes in this physical world.
0: Jsme získali vlastně darshan Alakpurjiho v tom hmotném světě tady v podobě toho obrazu.
1: And we, many of us were at Alakpurji gufa.
0: A mnoho z nás už bylo v Alakpurjiho gufě.
1: And those who were not, we can go in September.
0: A vy, co jste nebyli, tak můžete jít se mnou v září.
1: What are the dates?
0: Jaká jsou ta data?
1: 20th of September.
0: 20. září.
1: So anyone would like to come and join us to Alakpurji cave, please come.
0: Tak kdokoliv byste chtěli jet do Alakpurjiho jeskyně, tak se připojte.
1: And now I would like to ask some of you who were at Alakpurji before to come and share some experiences.
0: Teď bych chtěl vyzvat vás, kteří jste tam už byli, abyste se s námi podělili o své zkušenosti.
1: Pavitra is hiding purposely in the back, so she will come first.
0: Pavitra se schválně tam schovává někde vzadu.
1: And then after this we will see one 21 minute video from 2018 Himalaya trip, I believe.
0: A pak se podíváme na 21 minutové video z roku 2018, myslím.

0: So I had the opportunity to visit Alakpuricis cave together with a group of people who actually went to Devpuricis cave, and on the way we saw Alakpuricis cave.
1: Já jsem měla příležitost navštívit tu Alakpuričiho jeskyni v rámci cesty lidí, kteří jeli do Devpuričiho jeskyně.
0: For me it was very spontaneous to decide to join the group.
1: Bylo to takové spontánní rozhodnutí na poslední chvíli se k té skupině připojit.
0: So I didn't have enough time to prepare in a proper way to take the altitude easily.
1: Takže neměla jsem úplně čas a prostor se na to nějak náležitě připravit.
0: But with Gurudev's blessing we all managed in a well, in a happy and safe way.
1: Ale s Gurudevovou milostí se nám všem podařilo vlastně to bez problému absolvovat.
0: So we slowly made our way with the bus to the Mana village, which you most of you heard about.
1: Většina z vás asi už slyšela o té vesnici Mana, kam jsme dojeli autobusem.
0: It was many high meters of altitude.
1: Vyšplhali jsme se mnoho metrů nadmořské výšky nahoru.
0: And yeah, Mana village is really small. People there sell clothes and blankets made out of the wool of the sheep they have in this area.
1: Je to taková malá vesnice, kde lidé něco pěstují a vyrábějí oděvy z vlny těch ovcí tam.
0: It's very colorful products and very happy and content people.
1: Jsou to takové hodně barevné výrobky a jsou to zároveň barevní a veselí lidé.
0: Even though they have not a lot of money, they still have a smile on their face every moment.
1: A i když mají málo peněz, tak vždycky mají úsměv na tváři.
0: And then leaving this last part of civilization, we made our way to Alakpuricis cave.
1: A vlastně tady ta poslední výspa civilizace, tak z ní jsme se vydali potom už do Alakpuričiho jeskyně.
0: First of all, there is a path which is paved, so you have comfortable walking on a stone path.
1: Nejdřív je tam taková pohodlná cesta, vydlážděná.
0: And then slowly the track is becoming more loose and you have to see where the grass is being a little more flat than the rest of the grass.
1: A postupně mizí a nakonec už musíte jenom sledovat, kde je ta tráva trošičku ušlapaná, abyste věděli, kudy jít.
0: There are sheep herds grazing peacefully in the grass, making nice lovely sound.
1: A pokojně se tam pasou ovce, stáda ovcí a vytváří krásné zvuky.
0: And actually you walk on the right side of the river, so on your left side you always hear this rushing sound of the strong fast river going in a very strong way.
1: A stále tam vlastně slyšíte, jdete podél řeky, která má obrovskou sílu, a vy vlastně jdete celou dobu a nalevo od vás je ten hřmot řeky.
0: And when I saw this path towards Alakpuricis cave, I felt like a small ant in a big universe.
1: A když jsem viděla tu stezku k Alakpuricis jeskyni, tak jsem si připadal jako mraveneček v obrovském světě.
0: Because on your right the mountains rise so high, you really have to look far in the sky to see the end, the top of them.
1: Protože vpravo se tyčí vysokaránské hory a musíte se podívat úplně nahoru, abyste viděli na ty vrcholky.
0: And then the sheep herds become less and less and the mountains become higher and higher.
1: A pak je těch ovcí méně a méně a hory jsou vyšší a vyšší.

0: Pozdravení Shri Alakpurajiho Siddha Pit Parampara.
1: My Dhanvat Pranam Swami Vilayat Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandalishwar Maheshwaranand Puriji.
0: Hluboké pozdravení našemu ctěnému Vishwagurudevovi, Swami Maheshwarananda Jimu.
1: Om Namo Narayan to Mahamandalishwar Swami Fulpuriji Maharaj.
0: Om Namo Narayan Mahamandalishwarovi Fulpuriji Mu.
1: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
0: Om Namo Narayan všem sannyasinům, kteří tu jsou přítomní.
1: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those of you who are watching through webcast.
0: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tu přítomní a i vám všem, kdo s nás sledujete prostřednictvím webcastu.
1: The bond of the guru and disciple is a very strong, very deep and very pure bond.
0: Vazba mezi guruem a žákem je velmi hluboká, velmi čistá.
1: And the seva bhav, the doing seva of the guru of or of anyone is the highest thing you can do.
0: A seva bhav, seva guruovi a v podstatě komukoliv je to nejvyšší, čím se můžete zabývat.
1: And as we were singing earlier, guru kripa hi kevalam.
0: A jak jsme zpívali dřív, předtím.
1: I hear one here, one here. You guys had dinner or not?
0: Večeřeli jste nebo ne?
1: I don't see the jataragni working inside. Guru kripa hi kevalam. Very good. So when Gurudev's kripa, when Gurudev's blessings is there, then us disciples are in ultimate bliss.
0: Čili když máme milost Gurudevi, tak jsme v absolutní blaženosti.
1: And that can make wonders.
0: A to dokáže zázraky.
1: As you all know, our dear Fulpuriji Maharaj, how many years he did seva of Dada Guruji, of Holy Guruji?
0: Všichni víte, tak Mahamandalishvar Fulpuriji dělal léta sévu Holy Gurujimu.
1: And everything that he has, that we all have, is all the kripa and the blessings of Gurudev.
0: A všechno, co má, všechno, co máme, je požehnání Gurudevi.
1: But I will share one funny incident or story from my childhood.
0: A já se s vámi podělím o takovou legrační historku z mého dětství.
1: Once upon a time.
0: Bylo nebylo.
1: Swamiji, you know how he likes to tighten our screws.
0: Víte, jak Swamiji rád utahuje šrouby.
1: So he wanted to tighten my screws a bit.
0: A tak mi taky chtěl trošku utáhnout šroubky.
1: And he sent me to stay with him.
0: A poslal mě, abych byl tady s Fulpurijim.
1: And we were living together.
0: Takže jsme bydleli společně.
1: Waking up early morning.
0: Stávali jsme brzo ráno.
1: And he used to find me most of the time in his kitchen.
0: A většinu času mě Fulpuriji našel v kuchyni.
1: Stealing the chocolates in the night.
0: Jak tam v noci kradu čokolády.
1: And whole day he was saying, why are you not eating? Not hungry.
0: A celý den se mě ptal, proč nic nejíš? A já říkal, nemám hlad.
1: So even nowadays when I'm not, and when I'm seriously not hungry and not eating chocolates, he's still saying, did you eat some chocolates in the night?
0: A do dneška, když třeba přes den nejím a Fulpuriji to vidí, tak se mě ptá, že ty jsi měl zase nějakou čokoládu v noci.
1: So the love of the brothers and the bond will always stay and those memories are always being there. So even now I grew up and not in that zone anymore, but he still wants me to eat good food.
0: Takže ta bratrská láska zůstává a i když jsme oba vyrostli a já už jsem dospělý, tak pořád na mě Fulpuriji dohlíží, abych dobře jedl.
1: So on behalf of all of us and on behalf of me, I would like to wish you officially a very happy birthday.
0: A tak jménem vás všech, jménem svým, bych ti oficiálně rád popřál krásné narozeniny.
1: May Gurudev's blessings always be on you.
0: Ať ti vždy Gurudev žehná.
1: And may we be together always and move forward.
0: A kéž jsme stále spolu a pokračujeme na naší společné cestě.
1: Guru is the one, the boat in which we sit and cross this spider web or the ocean of Maya.
0: Gurudev je ta loď, díky které se přeplavíme přes oceán Máji nebo překonáme tu pavučinu Máji.
1: And all of us who are sitting here are already in that boat.
0: A my všichni, kdo tu sedíme, tak už sedíme v té lodi.
1: Because we used our viveka and chose satsang over kusang.
0: Protože jsme použili naši viveku a zvolili si satsang před kusangem.
1: So now we are already in the boat. Now we just need to trust the boat or the person who is rowing the boat and not jump off.
0: A teď už sice sedíme v té lodi, ale měli bychom si zachovat důvěru v toho kormidelníka a z té lodi nevyskakovat.
1: Because the Mayavi waves are very strong sometimes.
0: Protože vlny Máji dokážou být opravdu mocné, silné.
1: And the boat wobbles a lot.
0: A ta loďka se často hodně kymácí.
1: But when we have that trust, that dedication, that devotion towards Gurudev,
0: ale když máme tu důvěru a oddanost vůči Gurudevovi,
1: then we know that doesn't matter how high the tides and the waves are, we are finally going to reach the end.
0: Tak víme, že ať jsou vlny sebevětší, tak nakonec dosáhneme toho našeho cíle.
1: And the end is attaining self-realization, getting liberated, mukti.
0: A ten cíl je dosáhnout osvobození, osvícení, získat mukti.
1: That we are finally free from this cycle of death and birth in which we are stuck in.
0: Abychom se nakonec osvobodili od toho koloběhu zrozování a umírání, ve kterém zatím vězíme.
1: But that is only possible when we have full surrendering towards Gurudev and full trust towards him.
0: A to je možné jedině, když se plně odevzdáme mistrovi s naprostou důvěrou.
1: And when we trust our parents, then we know, you know, when a child is walking on a thin wooden plank on crossing a river.
0: Víte, když má dítě víru v rodiče a třeba jde po nějaké úzoučké lávce nebo poprkně přes nějaký proud, přes řeku.
1: And if the parent is walking beside the child holding his hand, then the child has that satisfaction within that I know nothing will happen and the father will protect or the mother will protect me.
0: A když ho maminka nebo tatínek to dítě drží za ruku, tak to dítě ví, že je v bezpečí a že se mu nic nemůže stát.
1: In the same way we are walking on that thin plank.
0: A stejně tak i my se pohybujeme po tom tenkém prkně.
1: Where we feel that any time we might slip and fall down in that heavy current river.
0: A máme pocit, že kdykoliv můžeme uklouznout a spadnout do toho dravého proudu řeky.
1: But we should just remember that Gurudev is there to hold our hand.
0: Ale měli bychom si vzpomenout na to, že Gurudev je vždycky s námi a drží nás za ruku.
1: And he won't let us fall.
0: A nenechá nás spadnout.
1: But that trust we need to give.
0: Ale je potřeba mít tu důvěru.
1: Hare Guruji said four kripas. How many of you remember now? I said it last week, so let's see.
0: Holy Guruji vyprávěl o čtyřech kripách, čtyřech milostech a já jsem to zmiňoval minulý týden, takže kdo z vás si to ještě pamatuje?
1: No, how many of you remember it?
0: Kolik z vás si to pamatuje?
1: No. How many remember?
0: Zvedněte ruku, kdo si to pamatuje.
1: Okay, so I will repeat it again.
0: Takže to znova zopakuju.
1: Four kripas.
0: Jsou čtyři kripa.
1: First, and don't worry, I will be asking again next week, so...
0: Nebojte, příští týden se na to zase zeptám.
1: Maybe write it down.
0: Možná si to můžete i napsat.
1: First kripa, deva kripa.
0: První kripa je deva kripa.
1: The kripa or the blessings of the devtas of the god and goddesses.
0: Kripa neboli požehnání božstev.
1: Now you might ask why.
0: Můžete se ptát proč.
1: Because if out of the 8.4 million creatures we are born in this human life, that is the kripa or the blessings of the god and goddesses.
0: To, že se z těch 8 milionů 400 tisíc možných typů zrození narodíme zrovna v lidské podobě, tak to už je božská milost.
1: Gurudev always used to tell me when I was young, ya manushya jivan bada anamol hai, ise vyartha nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
0: Toto mi říkal Gurudev, když jsem byl dítě. V překladu to je, lidský život je velmi cenný a neutrácej ho zbůh darma.
1: There are many things we can be doing on a Saturday or a Sunday. going out, but we are all sitting here. That is good use of our human life.
0: Je mnoho možností, co můžeme dělat v sobotu a v neděli, můžeme se někde bavit, ale to, že jsme tady a sedíme na satsangu, to znamená, že ten náš lidský život dobře využíváme.
1: Second kripa is Shastra kripa.
0: Druhá kripa je Shastra kripa.
1: The kripa of the blessings of the scriptures.
0: To je požehnání písem.
1: If we are reading, learning anything in the college, university, anywhere, Bhagavad Gita, Ramayana, Lila Amrit, any of those scriptures, the knowledge which we are gaining from those scriptures and which is going within us is the kripa or the blessings of that specific shastra.
0: To, co se učíme ve škole nebo na univerzitách, ať už studujeme Ramayanu, Bhagavad Gita nebo další svatá písma, tak to je vlastně požehnání těch písem.
1: The third kripa, which we all have, and the most important one is Guru kripa.
0: Třetí kripa, kterou máme my všichni, a je to ta nejdůležitější kripa, je Guru kripa.
1: But Holy Guruji used to say the fourth kripa is the most important one.
0: Holy Guruji říkal, že ta čtvrtá je nejdůležitější.
1: Which is Khudki kripa.
0: Což je Khudki kripa.
1: Which means the blessings or the kripa of ourselves.
0: Což znamená milost nás samých.
1: Because Guru is there to take us, to guide us, to show us the right path, to bring us from darkness to light.
0: Protože Gurudev je ten, kdo nám ukazuje cestu, kdo nás vede ze tmy ke světlu.
1: But he will not hold our hands and drag us.
0: Ale může nás za tu ruku vést, ale nemůže nás táhnout.
1: That's our decision.
0: To je naše rozhodnutí.
1: That's why Holy Guruji said, our own blessings or our own kripa is most important because we are the one who are going to decide.
0: Proto Holy Guruji říkal, že to je to nejdůležitější, abychom my sami sobě dali to požehnání a rozhodli se jít.
1: And it's not that we found Gurudev, but Gurudev found all of us.
0: A není to tak, že my jsme si našli Gurudevu, ale Gurudev našel nás všechny.
1: Grabbed us from every single corner of the world and brought us here in Sri Lanka.
0: Ze všech koutů světa nás pozbíral a schromáždil nás tady ve Sri Lance.
1: So imagine how many good karmas and good deeds we did in our past life to first be here, second be a part of this beautiful family, and third to have a guru as Gurudev.
0: Čili si představte, jakých dobrých karem jsme museli nazbírat k tomu, abychom za prvý vůbec tady byli jako člověk, za druhé měli milost našeho Gurudeva a byli jeho žáky.
1: That's why a living guru like Gurudev, who is guiding us, who is always there, who is always omnipresent, everlasting, is always with us everywhere.
0: Proto ten Gurudev, který je všudy přítomný, všemocný, vševědoucí, tak nás neustále vede, ať jsme kdekoliv.
1: Physically he might be in India.
0: Fyzicky je možná v Indii.
1: But his kripa, his blessings, his essence, his energy is always here with us everywhere.
0: Ale ta jeho podstata, jeho esence, jeho energie a požehnání je s námi, ať jsme kde jsme.
1: He always said that you all are in my heart.
0: Vždycky říká, vy všichni jste v mém srdci.
1: So if we all are in his heart, that means he is in all of our hearts, that means he's always with us.
0: Takže když my jsme v jeho srdci a on je v našem srdci, tak to znamená, že je vždycky s námi.
1: So there is no separation between that guru tattva.
0: Čili v té guru tattvě není žádné oddělení.
1: That and we, it's one.
0: Není to žádné on a my, je to jednota.
1: There is no separation.
0: Není žádné rozdělení.
1: There is no distance.
0: Není žádná vzdálenost.
1: That love which we hold towards him, there is no boundary to that.
0: Láska, kterou k němu máme, nemá žádné hranice.
1: It's unlimited.
0: Je neomezená.
1: But for that we need to surrender, we need to say Gurudev, I am yours, you are mine, that is it.
0: Ale proto je třeba to naprosté odevzdání, říct Gurudevovi, Gurudevo, jsem tvůj a ty jsi můj.
1: And once we step our foot in that boat, then the boat will go.
0: A když na tu loď nastoupíme, tak ta nás poveze.
1: But giving up is not a solution.
0: To, že to vzdáme, nic neřeší.
1: What comes?
0: Co pak přijde?
1: Will go. What comes will go.
0: Co přijde, tak je odejde.
1: If we are born, we die.
0: Když se narodíme, zemřeme.
1: Happiness comes, that shall also go.
0: Ať přijde štěstí, ale i to pomine.
1: Sadness comes, that shall also go.
0: Přijde smutek, i ten pomine.
1: Nothing is permanent.
0: Nic není trvalé.
1: But what is permanent is the bond between us and Gurudev, that is constant, everlasting.
0: Ale to, co je trvalé, je ta vazba mezi guruem a žákem, ta je věčná.
1: Ramakrishna se kona bade usnevi guru keen, which means Bhagavan Shri Ram, Bhagavan Shri Krishna, who are the incarnations of Lord Vishnu, even they had a guru, then we human beings, we need guru.
0: To znamená i Bhagavan Ram, Bhagavan Krishna, kteří sami byli božskou inkarnací, i oni měli gurua, čili pak jak my potřebujeme gurua.
1: It is said if the guru and the god both are standing in front of you, which one will we make pranam to?
0: Říká se, že když před vámi stane Bůh a Gurudev, tak koho pozdravíte jako prvního?
1: The guru, because the guru is the one who is showing us the way to God.
0: Gurua, protože guru je ten, kdo vám ukazuje cestu k Bohu.
1: So our love to Gurudev, our dedication, our devotion to him should just increase, not decrease.
0: Čili naše láska a oddanost ke Gurudevovi by měla narůstat, nikoli se snižovat.
1: But these five things should decrease and hopefully disappear.
0: Ale je pět věcí, které by měly se zmenšovat a nakonec doufejme, že i zmizet.
1: Any guesses which are the five things?
0: Dokážete odhadnout, co to je, těch pět věcí?
1: Kama, krodha, mada, loba, ahankar. These five qualities or not good qualities should go.
0: Těchto pět špatných vlastností by mělo, těch bychom se měli vzdát.
1: Envy, jealousy, anger, lust. These all things should go down because these are the things which are pulling us down in our spiritual journey.
0: Závist, žárlivost, chtíč, hněv, to všechno jsou vlastnosti, které nám neprospívají, ale naopak nás na té duchovní cestě stahují dolů.
1: And when we are dedicated towards Gurudev, then these things are slowly, hopefully getting burned.
0: A když jsme oddaní Gurudevovi a následujeme ho, tak tyhle všechny kvality doufejme, že se postupně spalují.
1: Burned by what?
0: A co je spaluje?
1: Burned by our sadhana, burned by our mala, burned by our dedication towards Gurudev. Even Indra Bhagavan is agreeing on me.
0: Spaluje je naše oddanost Gurudevovi, to, že se věnujeme sádhaně, to, že se věnujeme mantře a i Bůh Bhagavan se mnou souhlasí.
1: Indra just went rrr.
0: Zrovna jste slyšeli to zahřmění od Indry.
1: So he is agreeing.
0: Takže souhlasí.
1: So I won't take too much time. Our dear Mamalesha Fulpurji Maharaj will also speak a little bit.
0: Takže já už nebudu zdržovat, protože náš milý Mahamandaleshvar Fulpurji také něco řekne.
1: And Varshaji will, I think, speak tomorrow, day after tomorrow. She's with us 3 days, so we have a lot of time.
0: A Varshaji doufám, že nám něco poví buď zítra nebo pozítří, protože s námi stráví několik dní.
1: She will be speaking about how to remain on our roots and how to be connected through that.
0: A její téma bude, jak zůstat se svými kořeny.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti sadgurudev bhagavan.

0: तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अलक पुरुषा महादेव की, श्री देव पुरुषा महादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, श्री हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की जय। सैल्यूटेशन टू अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा।
1: Pozdravení Šri Alakpurjiho Siddha Pit Parampara.
0: My adoration to Vishu Guruji's Holy Lotus Feet.
1: Moje úcta svatým Vishvaguruji lotosovým nohám.
0: Respected dear brother Swami Avatar Puriji Maharaj.
1: Ctěný bratře Swami Avatar Puri Maharajo.
0: Our ashram pillar, the Parvati Ji.
1: Náš pilíř ášramu Swami Parvati ji.
0: The ashram supporter, great, great, great wise person and helping always Vasant ji and his wife.
1: Velký podporovateli ášramu a moudrý člověče Vasante a jeho ženo Gango.
0: The Swami Gajanand Puriji Maharaj.
1: Swami Gajanand Puriji Maharajo.
0: All divine sannyasis, yogis here presence in this divine place.
1: A všichni světci a jogíni shromáždění na tomto svatém místě.
0: All yoga in daily life, the followers, the disciples, teachers, students, and all the devotees of Alakpuri Siddhpeetha Parampara.
1: Všichni následovníci jógy v denním životě, všichni učitelé, studenti a vy, kdo následujete Šri Alakpurijiho Siddhapeetha Parampara.
0: Presence here, the living light, Mahaprabhu Deep, Satsang Foundation, ashram.
1: Kdo jste shromážděni tady v tomto ášramu živoucího světla Mahaprabhu Deep nadace?
0: And through the webcast who are with us at present or different time zone around the world.
1: A kdo nás sledujete prostřednictvím webcastu na nejrůznějších místech na světě a v nejrůznější denní době?
0: Many blessings all of you from Alakpuri Siddhpeetha Parampara and as well from Vishwa Guruji.
1: Vám všem mnoho požehnání naší Šri Alakpurijiho Siddhapeetha Parampara a stejně tak mnoho požehnání od našeho Vishvagurujiho.
0: We are all the very luckiest one, the blessed one, that we have the divine guidance of the Alakpuri Siddhpeetha Parampara.
1: Máme velké štěstí a jsme požehnaní, že máme to vedení Šri Alakpurijiho Siddhapeetha Parampara.
0: And I like to thanks my dear brother of Swami Avatar Puriji, our Vishwa Guruji successor.
1: A já bych rád poděkoval našemu drahému svámímu Avatar Purijimu, následníku Šri Vishwa Gurujiho.
0: He remind me my childhood and his childhood too.
1: Že mi připomněl jeho dětství a taky moje dětství.
0: Because the blessing of Vishwa Guruji, so we have the same ashram where we was living and grow up there.
1: Protože s požehnání Vishwa Gurujiho jsme vyrůstali ve stejném ášramu.
0: Vishwa Guruji gave some time duty me to look when there nobody there, all went to Kumbhmela, sorry. It was story started from the Kumbhmela.
1: A stávalo se, že mě Vishwa Guruji někdy dal za úkol, abych se postaral o avatar Purijiho. Bylo to v době, kdy všichni ostatní odjeli na Kumbhmelu.
0: All people was Kumbhmela, our ashram. No, only we student was there remain.
1: A prostě ashram byl úplně prázdný, protože všichni byli na Kumbhmele a zůstalo jenom pár studentů.
0: Because we was studying and we had exam that time.
1: Museli jsme zůstat, protože jsme v té době studovali a měli jsme zrovna před zkouškami.
0: So I try my best to take care of Swami Avatar Puriji.
1: A tak já jsem se opravdu ze všech sil snažil se dobře postarat o svámího avatar Purjiho.
0: But he was taking care of me.
1: Ale vlastně on se staral o mě.
0: So it was beautiful time and it was great blessing of the Guru Parampara.
1: Takže byl to krásný čas a bylo to veliké požehnání naší Guru Parampara.
0: I always worry that if Avatar Puriji not eat or if he not have healthy, then Swamiji will be not happy.
1: Já jsem se dělal starosti, protože jsem věděl, že když Avatar Puriji nebude dobře jíst,
0: tak I'm třeba... very clear, transparent, crystal, clear, clear, what call transparent crystal way. I want to tell you.
1: Že když nebude úplně zdravý, takže Vishvaguruji nebude šťastný.
0: Vishvaguruji call me from Europe.
1: A chtěl bych tady prostě úplně jasně vám všem říct.
0: And he told that you should cook halva and kheer.
1: Že mě dokonce dával Vishvaguruji instrukce z Evropy, mě volal a říkal.
0: Morning breakfast.
1: Musíš vařit halvu a kheer Avatar Purimu na snídani. A Avatar Purji k tomu dodává, že vůbec nesnídá.
0: So my dear, this is life. That is reminding time to time us. And I'm thanks today. It is great one color life.
1: Čili takový je život čas od času a já jsem teď moc rád, že nosíme stejnou barvu.
0: Celebration of the, my 36 years the birthday.
1: A že slavíme mé 36. narozeniny.
0: I like to thanks all of this ashram, all the who are the organizer, they also welcome me and give me their things about on the my birthday.
1: Taky bych rád poděkoval všem organizátorům, že mě přáli a obdarovali.
0: I like to thanks all the who are the students, they prepare very good and beautiful. The presents, my birthday, the cake, my life, I think first time.
1: A taky bych rád poděkoval mládeži, že mě obdarovali tím dortem. Je to můj první narozeninový dort v životě.
0: Because we India always kheer, puri, halva, etc.
1: Protože v Indii máme jenom tou halvu, kheer a puri.
0: But it's cake.
1: Ale tenhle ten dort...
0: is very very very rememberable and unique celebration my birthday here in this ashram today.
1: Je to pro mě taková památná oslava, budu si ji navždycky pamatovat, že jsem takhle to slavil v ashramu s dortem.
0: I thanks to Vishvaguruji that he sent me here on this occasion.
1: Děkuju Vishvagurujimu, že mě sem poslal při této příležitosti.
0: You remember that in 2018 myself and Avatar Puriji were traveling in Europe?
1: Možná si pamatujete, že v roce 2018 jsme my dva s Avatar Purijim přicestovali do Evropy.
0: And that time we was celebrated here, but that time was no seminar.
1: A už jsme tady slavili, ale v té době tady nebyl seminář.
0: Now today many the devotee of Vishvaguruji they told me the happy birthday. I like to thanks all of you very much and many blessing from Vishvaguruji to you.
1: Teď mě mnoho z vás popřálo k narozeninám a tak vám za to děkuju a předávám Vishvagurujiho požehnání.
0: Is everything is a blessing of Vishvaguruji, otherwise as well, dear Swami Avatar Puriji told that, you know, where we was,
1: všechno
0: nobody know.
1: Je požehnání Vishvagurujiho, protože tak, jak Swami Avatar Puriji říkal, kde bychom jinak byli, nikdo neví.
0: Is Swamiji is magnet and we are iron, so everywhere where he go, we are magneting.
1: Vishvaguruji je jako magnet a my jsme železo, takže kdekoliv se Vishvaguruji pohybuje, tak jsme k němu přitahováni jako magnet.
0: And this is blessing Vishvaguruji.
1: A to je díky Vishvagurujiho požehnání.
0: So thanks all of you once again.
1: Takže znovu děkuju vám všem.
0: This is great day.
1: Je to veliký den.
0: And morning we were celebrating the Guru Purnima.
1: Ráno nebo dopoledne jsme slavili Guru Purnimu.
0: You know, you all of you know that we almost 2 weeks where we are traveling.
1: A víte, že cestujeme asi 2 týdny.
0: On the 8th, I think of Swami Avatar Puri came to India.
1: 8. Swami Avatar Puri se objevil v Indii.
0: And we was in Jardin Ashram, thousands of people.

0: That came for celebration Guru Purnima.
1: Byli jsme v ashramu v Jadanu a tisíce lidí přišlo na oslavu Guru Purnimy.
0: So ashram organizers have double duty than normal people.
1: A tak ti organizátoři v Jadanu měli jako dvojnásobné povinnosti než obvykle.
0: So myself, Amritar Puriji, was day and night always aware and looking and running and organizing to people come there. We have to give hospitality, facility and humbleness, softness and welcome to them because they're coming in their spiritual God house in ashram.
1: A tak jsme se svámým Avatar Purim ve dne v noci vlastně plnili nejrůznější úkoly spojené s tím, aby ti všichni, kdo přijeli do ashramu, do božího domu, tak aby měli všechno, co potřebují, aby byli ubytovaní, aby o ně bylo postaráno.
0: And after 2 days, second day Avatar Puri told me that we need to leave.
1: A pak mi Avatar Puri po 2 dnech říkal, musíme odjet.
0: Avatar Puri, I didn't sleep whole night, whole day, then no problem, we will sleep in aeroplane.
1: A když jsem říkal, no a teď my jsme nespali ani v noci, ani ve dne, tak this Avatar Puri říkal, nevadí, right, no? Vyspíme se v letadle.
0: So we went to Jodhpur morning.
1: Takže ráno jsme odletěli do Jodhpuru.
0: By car.
1: Jeli jsme autem do Jodhpuru.
0: And 3 o'clock in the aeroplane.
1: Ve 3 hodiny do letadla.
0: Air came 4 o'clock in the Delhi.
1: Ve 4 jsme byli v Delhi.
0: 3-4 hours we was there.
1: 3-4 hodiny jsme strávili tam na letišti.
0: 9 o'clock in aeroplane.
1: V 9 hodin zase v letadle.
0: And we went to their Abu Dhabi.
1: A přistáli, mezi přistání bylo v Abu Dhabi.
0: The time zone is different. I don't know what time was there.
1: Byla tam úplně jiné časové pásmo, ani nevím jaké.
0: 2 hours less than from here, Czech Republic.
1: O 2 hodiny méně je tam než tady v České republice.
0: And from there we have to fly to Vienna.
1: A odtamtud jsme letěli do Vídně.
0: So we came to Vienna at 6:30.
1: A v 6:30 jsme přistáli ve Vídni.
0: 7 o'clock or 7:30 ashram.
1: Půl osmé jsme byli v ashramu.
0: From there, 1.5 hour rest and 10 o'clock is in the car.
1: A tam jsme si na 30 minutes odpočinuli a nasedli do auta.
0: To appear here the Living Light Mahaprabhu Deep Satsang Foundation ashram.
1: Abychom se pak objevili tady v Mahaprabhujího ashramu Živoucí světlo.
0: So we are here with you. All of you.
1: Ak bychom byli s vámi se všemi.
0: So voice is not clear, sleeping, moving, but we are happy that we see all our family here.
1: Takže jsme napůl spali, ale byli jsme šťastní, že vidíme tady tu naši širokou rodinu, vás všechny.
0: So our Gurudev is blessing and his guidance with us. So we are moving in the boat.
1: Na požehnání Gurudevy a jeho vedení je s námi, takže jsme v té lodi a plujeme.
0: One good singer in India, he sang.
1: Jeden dobrý zpěvák indický zpívá v jednom bhajanu.
0: Gurudev daya karke humko apna lena. गुरुदेव दया करके

0: सेवा दया करके हमको अपना लेना। सो इट मीन्स गुरुदेव दया करके, ओ गुरुदेव, दया मीन्स मर्सी,
1: तो znamená दया je milost,
0: करके प्लीज बी मर्सीफुल विद अस,
1: करके znamená prosím buď k nám milostivý,
0: अपना लेना मीन एक्सेप्ट आवर भक्ति आवर एडोरेशन आवर साधना एंड आवर इनर फीलिंग्स,
1: přijmi naší bhakti, přijmi naší úctu, sádhanu, naše vnitřní cítění.
0: सोए हुए भागियों को जगा देना, ओ गुरुदेव प्लीज वेक अप आवर डेस्टिनी,
1: प्रोसीम गुरुदेवे प्रबुज नास क नशेमु ओसुदु,
0: मेरी नाव भवर डोले, एज अवतार पुरी जी मेंशनिंग, मेरी नाव मींस माय बोट इज इन द ओशन एंड मूविंग विद द ओशन वेव्स अप एंड डाउन मूविंग।
1: Jak to avatar Porigi zmiňoval, tak Merenáv je má loď. Má loď pluje na oceánu a zmítají jí vlny nahoru a dolů.
0: Gurudev pára lagá dena. Gurudev, please let cross my boat from this ocean.
1: Gurudeve, prosím, nech tu mou loď proplout oceánem.
0: So, this is blessing of the our parampara.
1: To je požehnání naší parampara.
0: That we are here in this beautiful place.
1: Že jsme tady na tomto krásném místě.
0: Here myself I feel that each and every the plants and each and every trees there is the Vishwaguruji's energy.
1: Já cítím, že tady v každém stromě a v každé rostlině je Vishwaguruji's energie.
0: You know all of you that how many years Swamiji was here giving lectures.
1: Vy víte, kolik let jsem Swamiji jezdil a přednášel.
0: And he woke up all of us in the spiritual path.
1: A všechny nás probudil k té duchovní cestě.
0: It's all blessing of Vishwaguruji.
1: Všechno je to jeho požehnání.
0: I'm thanks to Vishwaguruji.
1: A tak jsem vděčný Vishwagurujimu.
0: And I like to pray for his good health.
1: A rád bych se pomodlil za jeho dobré zdraví.
0: And all the will, the human life, the prosperity, harmony, peace.
1: A za prosperitu, harmonii a mír v lidském životě.
0: Now Vishwaguruji send nectar blessing here us.
1: Teď nám znovu Vishwaguruji posílá požehnání.
0: Fold hand.
1: Nektar.
0: Fold hand and three time om chanting.
1: Takže
0: praying
1: prosím,
0: for
1: Vishwaguruji's
0: good health.
1: A třikrát zaspíváme om za Vishwaguruji's dobré zdraví.
0: Our prayer will go to cosmic light and he will give the blessing to Vishwaguruji and for his good health.
1: Naše modlitba
0: protection
1: půjde k vesmírnému světlu a posílíme jeho zdraví a ochranu.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: Three time om chanting.
1: A třikrát zaspíváme om.

0: Du Buze.
1: Libuše Gopálová z Prahy.
0: OK, it's not there. Rychle, rychle, rychle.
2: Ještě jdu nezbrý.

0: finished studies.
1: But here is in birthday, Libuse?
0: Yes, no, it's here. It's me.
1: Okay. So both for you, yeah, Hario?
0: Thank you.
1: All the best. You finished study?
0: Yes.
1: Doctoral study on the University of Economic Prague, the Faculty of International Relations.
2: Ukončila ekonomickou fakultu, obor mezinárodní vztahy.
1: For that international relation, you need not to go to the university. You could have come here.
2: Kvůli mezinárodním vztahům nemusela chodit na univerzitu, máme je tady.
1: This is international relation.
2: Toto jsou mezinárodní vztahy.
1: Very nice, thank you. Kresin Jan has Finnish Faculty of Transport on CVUT in Prague. Bachelor degree.
2: Jan ukončil bakalářské studium na dopravní fakultě.
1: What is CVUT? I don't know.
2: Ale nevíme, co... Aha, ČVUT. It is a...
1: Charles?
2: Technical University.
1: Is he or she here?
2: Je tady.
1: No, he's still sitting at the university.
2: Možná ještě sedí na univerzitě.
1: Well, there is also one sad news.
2: Pak je tu ještě jedna smutná zpráva.
1: Jan Matušková.
2: Jana Matušková.
1: From Jedovnice.
2: Z Jedovnice.
1: Died on Wednesday morning.
2: Ve středu ráno zemřela.
1: Yoga group from Blansko asks Swamiji for the guidance her soul towards the light.
2: A jogová skupina z Blanska prosí Swamijiho, aby vedl její duši směrem ke světlu.
1: And we pray to Mahaprabhuji.
2: Modlíme se k Mahaprabhujimu.
1: To bless his soul.
2: Aby požehnal její duši.
1: Her soul, sorry. Towards eternal peace and light.
2: A dal jí věčný mír a světlo.
1: And please send flowers or whatever is in Czech Republic tradition to his funeral on behalf of our yoga day life.
2: A prosím jménem jogy v denním životě pošlete květiny a nebo co je v České republice zvykem na
1: Swamiji and Czech Union of Yoga Day Life.
2: Za Swamijiho a Český svaz jogy v denním životě.
1: Can you put this bucket nearer? It's a very interesting thing.
2: Je to velice zajímavá věc.
1: How the animals can change our life.
2: Jak můžou zvířata změnit náš život.
1: Save our life.
2: Můžou zachránit život.
1: And also be like a good friend in the life.
2: A můžou být dobrými přáteli v životě.
1: The book called Animals, Our Brothers and Sisters or the Friends.
2: Existuje knížka, která se jmenuje Naši bratři zvířata.
1: Animal Brothers.
2: Bratři zvířata.
1: And you know the animals have immense of love.
2: A víte, že zvířata mají spoustu lásky.
1: Even people have love to the car.
2: Lidé milují dokonce své auto.
1: Though your car is old.
2: Přestože to vaše auto je třeba
1: staré. Would like to buy new.
2: A chtěli byste si koupit novou.
1: And you sell it old car.
2: A když to staré auto prodáváte?
1: But when you give the key away, and there is also emotional attachment to your thing.
2: Ale když už se vzdáváte těch klíčků od auta, tak v tom cítíte ty emoce, tu připoutanost.
1: One of our very close disciple.
2: Jeden z našich velice blízkých žáků.
1: He was very a very great worker and good yoga teacher, very good yoga teacher.
2: Byl velice dobrý pracovník, velice dobrý cvičitel jógy.
1: In Vienna, Austria.
2: Ve Vídni, v Rakousku.
1: And one day he went walk with his dog.
2: A jednou šel vyvenčit svého psa.
1: And he fell down and became unconscious.
2: A spadl a dostal se do bezvědomí.
1: And dog ran back at home.
2: Ztratil vědomí a pes běžel.
1: Jumped over the fence.
2: Domů přeskočil plot.
1: And went in that house and was making some noise.
2: A v domě dělal takový hluk.
1: And the wife of that man.
2: Že manželka toho muže.
1: She thought there's something wrong.
2: Pochopila, že se něco stalo.
1: And she went and dog again ran, saw the way.
2: A vyšla ven a ten pes běžel před ní, aby jí ukazoval cestu.
1: Where the man was lying.
2: Kde ten muž ležel.
1: So that was the story of our dear Yoganand.
2: A tak to je příběh našeho milého Yoganandy.
1: So horses, dogs.
2: A tak je to se psy.
1: Many animals.
2: S koni a s dalšími zvířaty.
1: And this is also a point that how can we kill them and eat them.
2: A i to pak je o tom, jak je pak můžeme zabíjet a jíst.
1: They are like our own children.
2: Jsou jako naše vlastní děti.
1: So there is one similar story.
2: A je ještě jeden podobný příběh.
1: I will read to you.
2: A ten vám přečtu.
1: For my beloved dog.
2: Mému milovanému psu.
1: Lexis. Called Lex.
2: Který se jmenoval Lex.
1: Who brought me to yoga in daily life.
2: Který mě přivedl k józe v denním životě.
1: How?
2: Jak?
1: By jumping out of my car.
2: Vyskočil mi z auta.
1: And running into the yoga center.
2: A vběhl do yoga centra.
1: I went in to get him and met Seva Devi.
2: Vešla jsem dovnitř, aby ho odtamtud dostala a setkala jsem se se Seva Devi.
1: 2 days later, I began to practice yoga.
2: O 2 dny později jsem začala cvičit jogu.
1: He was my best friend and gentle guardian.
2: Byl to můj nejlepší přítel a strážce.
1: For 12 years.
2: Po 12 let.
1: And he passed away this June.
2: A zemřel letos v červnu.
1: So on his memory.
2: A tak na jeho památku.
1: This prasad is given in his honor to thank him for his love and service.
2: Bude dnešní prasád na vyjádření díků za jeho lásku a službu.
1: May he be blessed.
2: Kéž je požehnán.
1: And happy.
2: A je šťastný.
1: Also for the well-being of my mother and everyone.
2: A také ten prasád je za moji matku a za blaho všech.
1: Thanks to all karma yogis and ashram staff.
2: Děkuji všem karma yogínům a všem zaměstnancům ashramu.
1: For making this pleasant stay for us.
2: Že nám tady zajistili příjemný pobyt.
1: Thank you Swamiji for your teaching and blessings.
2: Děkuji ti Swamiji za tvé učení a požehnání.
1: With love, Len Turner.
2: S láskou Len Turner.
1: And she's here.
2: A je tady.

0: Merisi.
1: Kde
0: Come here. Otherwise, some people will think Swamiji is making stories.
1: Protože jinak si někteří lidé budou myslet, že Swamiji si to vymýšlí, že jsou to.
0: So I must have evidence.
1: Tak tady je důkaz.
0: Did you write this letter?
1: Napsala si ten dopis?
2: Yes, Swamiji, but one of your staff helped me on the computer.
0: Yeah, thank you. Yes, you can say what Swamiji told is a true story.
2: What Swamiji told is a true story.
0: About my dog.
2: About my dog.
1: To, co řekl Swamiji, je pravdivý příběh o mém psu.
0: You can tell how it exactly happened. Why dog? Yeah, why dog jumped out? You open left the window open or what?
2: Well, in Atlanta, we have a very small yoga center, and right next door is a store called Big Save.
1: And
2: I went into Big Save to get a drink, and when I came back and opened the door, my dog Lex, he weighed 110 pounds, he was a big dog. He jumped out of the car and ran into the yoga center, and he was actually in the practicing room. Before, and I thought the people would be mad, but Seva Devi met her for the first time. She was my first Yoga and Daily Life teacher. She came out, and she was so happy that a dog came into the practicing room. And I said, "This is my kind of place." So I met her, and she was so positive and sweet and thin. No extra kilos, so I wanted to be like her, and she's my role model in yoga and daily life, and I just think that my dog knew that he could read my thoughts, and he knew that I had wanted to take yoga, but I kept putting it off, so he was a teacher for me in a lot of ways, so thank you. Thank you, Swamiji.
1: Stalo se to tak, že máme v Atlantě docela malé yoga centrum a naproti je nějaký veliký obchod, kam jsem chtěla jít nakoupit a zastavila jsem, nakoupila jsem nějaké nápoje, vracela jsem se zpátky a když jsem otevřela dveře od auta, tak ten pes, který je nějaký hodně veliký, hodně veliká rasa, vyběhl a doběhl do toho yoga centra až do té místnosti, kde cvičili. A já jsem vběhla za ním a bála jsem se, že mě tam vynadají. A setkala jsem se Seva Devi a ona naopak byla ráda, že tam ten pes je. A já, když jsem ji viděla, tak na mě velmi zapůsobila, jak je milá a jak je štíhlá. A chtěla jsem být jako ona a Seva Devi se tím pádem stala mojí první cvičitelkou v denním životě. A myslím si, že se to stalo tak, že ten můj pes věděl, že chci cvičit jogu, ale že to pořád odkládám, tak to nakonec vzal do svých rukou, tlapek a takhle se o to postaral. Tak děkuji.
0: Thank you.
1: Děkujeme.
0: So, there is a beautiful bhajan.
1: Je jeden krásný bhajan.
0: From Mahaprabhuji.
1: Od Mahaprabhujiho.
0: It's about two papagaya.
1: Je to o dvou papouštích.
0: A dialogue between two papagayas.
1: Je to dialog mezi dvěma papoušky.
0: Good idea.
1: Je to dobrý nápad.
0: So I shall translate that bhajan.
1: Tak vám přeložím tento bhajan.
0: If I have a text, yeah.
1: Pokud bych měl text.
0: Thank you. Give me. So, this is a bhajan, a song
1: Je to bhajan, píseň.
0: Which has a very spiritual meaning.
1: Který má velice duchovní význam.
0: According to Vedanta.
1: Podle Vedanty.
0: And this is indicated to ourselves.
1: A pojednává o nás.
0: So there are two papagayas.
1: Jsou to dva papoušci.
0: And her name is Mena.
1: Ona se jmenuje Mena.
0: And he is Sua.
1: A on je Sua.
0: So Sua means the papagaya.
1: A Sua znamená papoušek.
0: Mena is a female papagaya.
1: Mena je papoušice.
0: Parrot. In English we call the parrot.
1: V angličtině je to parrot.
0: And that's our prime letter is called Papučka.
1: I used to be before I married. Já jsem předtím, než jsem se vdala,
0: se
1: jmenovala Papoušková.
0: So this bhajan is indicated towards ourselves.
1: Čili to je bhajan, který se dotýká nás. Pojednává o nás.
0: And who is telling to whom?
1: A kdo to říká komu?
0: Now he is telling her.
1: On říká jí.
0: Shunori Mena, tu Hari Bhaj Lava Lut. Listen my Mena, listen my beloved one.
1: Poslouchej, má milovaná jméno.
0: Tu Hari Bhaj Lava Lut. You said harvest the joy of God's name, bhajan.
1: Měla bys sklízet radost z Božího jména.
0: Harvest the name of God, in that is the joy.
1: Sklízet Boží jméno, protože v tom je radost.
0: Sár nič jehi hai, jag kár bár sab jhoot. Essence is in that.
1: V tom je podstata.
0: Other all this purpose in this world is unreality.
1: Všechno ostatní v tomto životě je neskutečné.
0: For what you are struggling for material world?
1: To za co, o co usilujete v materiálním světě?
0: One day will go out of your hands.
1: Vám jednoho dne vypadne z rukou.
0: So just do what you can survive.
1: Dělejte to tak.
0: For your existence.
1: Přežili, abyste si vydělali na živobytí.
0: Sunori Mena, tu Hari Bhaj Lava Lut. Oh, my dear Mena, listen.
1: Oh, moje milovaná jméno, poslouchej.
0: Harvest or enjoy the harvesting God's name.
1: Užij si sklizeň Božího jména.
0: Dar, dar par phire bhatakti. You are flying from one branch to other branch.
1: Přelétáš z větve na větev.
0: Here and there you are.
1: Poletuješ sem a tam.
0: Wandering here and there. Dar dar par phire bhatakti. Ghat vishaya phal khaye. And you are eating poisonous fruit in your heart, the desires.
1: A ve svém srdci jíš jedovaté plody, tužeb.
0: You think now these fruits are beautiful and nice.
1: Myslíš si, že to je
0: krásné. Bitter, poisonous for you as a disappointment.
1: Ale to ovoce zhořkne a bude jedovaté, bude ovoce zklamání z něj.
0: Dar, dar par phiri bhatakti ghat vishe phal khaye. You are eating those fruits of desires.
1: Jíš plody tužeb.
0: So vishaya means two.
1: Vishaya znamená, má dva významy.
0: Vish means poison.
1: Vish znamená jed.
0: And vishaya means desires.
1: A vishaya je také touha.
0: So you are eating the fruits of the passion.
1: Čili jíš plody vášně.
0: If एक पलक की क्या खबर है, काल लेगा लूट. Do you know what will can happen within any minute, second?
1: Víš, co se ve vteřině může stát?
0: Kal lega loot. The death will steal everything from you away.
1: Smrt ti všechno vezme, všechno ti ukradne.
0: Death will take everything away.
1: Smrt od tebe všechno odebere.
0: So at the time of the death, you cannot take all with what you have.
1: Až přijde čas smrti, tak si nebudeš moc vzít všechno,
0: no relation,
1: žádný vztah,
0: and no material thing belongs.
1: A nic materiálního, co nám patří.
0: Death is cruel.

0: Smrt je krutá.
1: And for death it doesn't matter how you die.
0: A smrti je jedno, jakým způsobem zemřete.
1: Main thing that you die.
0: Podstatné je, abyste zemřeli.
1: So be aware before you are doing.
0: A tak než něco uděláte, buďte si vědomi.
1: Therefore don't eat this ghatvishe phalka. Don't put these poisonous fruits or desires in your heart. Ghata means the heart.
0: Následku, buďte si vědomi následku a proto nejeste to jedovaté ovoce. Neberte si je do srdce. Gata znamená srdce.
1: Phalkhati phuli phire. You are eating these fruits.
0: Jíš tyto plody.
1: And you are full of your proudness, ego, you are moving.
0: A pohybuješ se s hrdostí, jsi plná ega.
1: It makes you, I.
0: Připadáš si já.
1: One man told me.
0: Jeden člověk mi říkal.
1: Swamiji, this is the sofa.
0: Swamiji, toto je pohovka.
1: One day I was sitting and thinking, will I marry?
0: A jednoho dne jsem tak seděl a říkal jsem si, jestli pak se ožením.
1: And I was feeling lonely.
0: A připadal jsem si osamělý.
1: And then I got married.
0: A pak jsem se oženil.
1: And you know, Swamiji?
0: A víš, Swamiji?
1: I sat on the sofa.
0: Sedl jsem si na tu
1: pohovku. With hands like this.
0: Takhle jsem rozpřáhl.
1: Today I am the man, husband.
0: A říkal jsem si tak, dneska je ze mě ženáč.
1: It was ego.
0: A to bylo ego.
1: And you know, Swamiji?
0: A víš, Swamiji?
1: After few years.
0: Za pár let.
1: I was sitting there like this.
0: Jsem na té pohovce seděl takto.
1: I divorced.
0: Rozvedl jsem se.
1: It's a true story.
0: To je taky pravdivý příběh.
1: But I don't want to tell the name.
0: Ale tentokrát neřeknu to jméno.
1: Maybe someone that was here could be.
0: Možná je ten člověk tady.
1: So, phal khati phuli phire. You are eating this fruits of desires.
0: Jíš plody tužeb.
1: And you are blown off with your proudness, ego.
0: A celá se nadýmáš pýchou.
1: This wish, this poison, these desires.
0: Toto, tento jed, tyto touhy.
1: Mrag jalvat samjan. This is like that water, what we call Fata Morgana.
0: So, jako Fata Morgana.
1: In the English also? Miras. Like in summer or in dry day, hot day, you see on the road also here, about 50 meters on the road is water.
0: Je taková fatamorgána, která je i tady třeba na silnici, když je horko a vidíte na 50 metrů před sebou, jako by tam byla louže na vozovce.
1: Often it happens in those countries where there's a desert and drought, there's no water.
0: A často se to děje v zemích, kde je poušť a sucho, kde není žádná voda.
1: And mrak is the deer.
0: Mrak je jelen.
1: And Trishna means two things.
0: A Trishna znamená dvojí.
1: Trishna means thirst.
0: Znamená to žízeň.
1: And Trishna means longing.
0: A Trishna také znamená tu touhu.
1: A burning desire.
0: Taková spalující, horoucí touha.
1: So that thirsty deer.
0: A tak ten žíznivý jelen.
1: Have so much longing to drink water.
0: Tolik touží napít se vody.
1: And he see this miras.
0: A vidí tu fatamorgánu.
1: And running, and running.
0: Ten přelud. A běží za ním, běží.
1: And you know, that horizon.
0: A víte, jak je to s horizontem?
1: Horizon is that as near you come, that far it goes.
0: Čím se mu přiblížíte, tím on se vzdálí.
1: And he falls down.
0: A nakonec padne.
1: And dies.
0: A zemře.
1: Couldn't enjoy or get that water.
0: Nemohl se dostat k té vodě.
1: And this is when someone thinks that I will enjoy and fulfill my desires. Forget it.
0: A tak je to, když vy si myslíte, že jednoho dne se vaše touhy splní. Zapomeňte na to.
1: Phal khati phuli phire vismarg jalvat sam jaan suvo kahe sun salary ji. The parrot said to her.
0: A papoušek říká té méně.
1: Listen, my dear one.
0: Poslouchej, moje milá.
1: Yeres jano jhoot. This juice is unreality.
0: Ta šťáva, to je neskutečnost.
1: Is not reality.
0: Není to skutečné.
1: For what you are flying, jumping, branch to branch.
0: To, za čím létáš z větve na větev.
1: What you want to enjoy.
0: To, co si chceš vychutnat.
1: This is not a reality.
0: To není skutečnost.
1: That one will kill you. That one will one day disappoint you.
0: To tě zabije. Jednoho dne ti to přinese zklamání.
1: Phir bisre in bag se, oh my dear one.
0: O moje milovaná.
1: On the day when we will separate from this garden.
0: Až budeme muset odletět z této zahrady.
1: This park.
0: Až budeme muset opustit tento park.
1: So this park means this life.
0: A tento park znamená tento život.
1: And separation means death.
0: A to oddělení, opuštění znamená smrt.
1: Phir bisre in bag se to milna ho ki na hoy. After that, oh my dear.
0: Potom, má milovaná.
1: We don't know if we will meet again or not.
0: Nevíme, jestli se znovu setkáme nebo ne.
1: Hum so hum hans kaho ji. Therefore, my dear, repeat this mantra.
0: Proto, má milovaná, opakuj tuto mantru.
1: Hum so hum. Hum kaho ji. Hum so, I am that, and that I am.
0: Hum so, já jsem to, to jsem já.
1: I am atma, atma I am.
0: Já jsem atma, atma jsem já.
1: I am that pure consciousness, pure atma.
0: To čisté vědomí, čisté atma.
1: I am not this body, mind, desires.
0: Nejsem toto tělo, mysl, ani touhy.
1: Nor intellect.
0: Ani intelekt.
1: I am atma.
0: Jsem atma.
1: Hum so hum hans kaho ji. De duniya ne put and keep all this behind your back.
0: To všechno nech za sebou, za zády.
1: Because sooner or later you have to renounce and go.
0: Protože dříve nebo později se toho stejně musíš vzdát a jít.
1: Oh my dear one.
0: O moje milovaná.
1: Guru Charan Kamal Satsang Meji. At the presence of Gurudev and Satsang. This is Satsang you are. What we are doing? This is Satsang.
0: Přítomnosti Gurudevy a na Satsangu, a to je to, co probíhá teď. My všichni tady máme Satsang.
1: Guru Charan. In the presence of holy feet of the Gurudev.
0: U svatých nohou Gurudevy.
1: Kamala is lotus.
0: Kamala je lotus.
1: Satsang. So in his presence, the satsang.
0: V jeho přítomnosti na satsangu.
1: Amrit Briksha Phaljan is the immortal tree with the fruits of the nectar.
0: Je strom nesmrtelnosti a jeho má plody plné nektaru.
1: Know the fruits of the nectar in this tree.
0: Poznej plody nektaru na tomto stromě.
1: And that tree is this satsang.
0: A ten strom, to je tento satsang.
1: This is a tree.
0: Toto je ten strom.
1: We are all enjoying on this tree.
0: My všichni se radujeme z tohoto stromu.
1: Sri Deep Hari yo kehte hai ji, Mahaprabhu ji said this.
0: Sri Mahaprabhu ji říká toto.
1: Vohi swarg bekund. That satsang is the heaven or Vaikunda.
0: Tento satsang je jako nebe nebo Vaikunda.
1: Vaikunth is there, it is said, where God Vishnu is residing.
0: Vaikunth se říká tomu místu, kde dlí Bůh Vishnu.
1: Svargaloka is known as a heaven.
0: A Svargaloka to je nebe.
1: Both are in presence of the Gurudev.
0: A obojí je v přítomnosti Gurudevy.
1: Sunari Mena to Haribhaj Lava Loot. Listen, my dear Mena,
0: poslouchej.
1: Enjoy the God's name.
0: Poslouchej, má milovaná jméno, raduj se z Božího jména.
1: Sár nič jej je, jagkár bár sav jút. That is the essence. World is unreality.
0: To je ta podstata. Svět je neskutečný.
1: Yes. She jumped from one branch to other branch.
0: A ona přeletěla, přeskočila z větve na větev.
1: And she looked to him.
0: A podívala se na něj.
1: And she answers now.
0: A teď odpovídá.
1: Ladies, listen carefully.
0: Dámy, pozorně poslouchejte.
1: Till the man puts all his emotion, you know, opens the ventil.
0: Než se muž vybouří ze všech emocí, musíte otevřít ty ventily.
1: Now he's saying something. She's saying something.
0: A teď ona k tomu něco říká.
1: Of course, she agrees what he says.
0: Samozřejmě, že souhlasí s tím, co říkal on.
1: Good wife.
0: Dobrá manželka.
1: Mutual understanding.
0: Vzájemné porozumění.
1: We call in Hindi dosti.
0: V hinštině se tomu říká dosti.
1: Do means two.
0: Do znamená dva.
1: Sati means truthful.
0: A sati je pravdivý.
1: One self go follows the path of truth.
0: Když člověk se řídí pravdivou cestou.
1: And also leads other one on the path of the truth.
0: A vede druhého ke stejné cestě.
1: That's called the best friendship.
0: To je to nejlepší přátelství.
1: Or a partnership.
0: Nebo partnerství.
1: Now she's saying.
0: A tak teď ona říká.
1: Sunore Sua. Oh Sua, listen, my friend, my dear one, listen.
0: Oh, můj příteli, můj milovaný, naslouchej, poslouchej.
1: Sunore Sua tu ratule soham nám. Sunore Suva tu ratle soham nam. Ga is, there's a mistake printed here. There's no ga.
0: Je tam chyba, je tam navíc slabika ga, která
1: correction,
0: tam
1: please.
0: Nepatří, tak prosím se to opravte, bhajane.
1: She said, listen, my dear Suva.
0: Čili poslouchej, můj milý Suo.
1: Tum ratle soham nam. You should also repeat the name of Atma Soham.
0: I ty bys měl opakovat jméno Atma Soham.
1: I am Brahman.
0: Já jsem Brahman.
1: I am supreme.
0: Jsem svrchovaný.
1: I am that Atma.
0: Jsem to Atma.
1: Immortal.
0: Které je nesmrtelné.
1: Everlasting.
0: Věčné.
1: Sunore Suva Ratle Soham Nam. Listen, my dear. Repeat name mantra soham.
0: Poslouchej, můj milý, opakuj mantru soham.
1: You know, my dear, she said.
0: A ona říkala, víš, můj milý?
1: Jiva tere ghar ki pyare lagat nahi kashudam. Your tongue is your own tongue.
0: Je to tvůj vlastní jazyk?
1: Your tongue belongs to you, your property.
0: Tvůj jazyk patří tobě, je to tvé vlastnictví.
1: You don't have to pay anything.
0: A nemusíš za něj nic platit.
1: Therefore, repeat name of God.
0: A proto opakuj Boží jméno.
1: It means when we repeat name of the God, doesn't cost us anything.
0: To znamená, že když opakujeme jméno Boží, tak nás to nic nestojí.
1: When you repeat your mantra, you don't have to pay money to someone or no tax.
0: Když opakujete mantru, nemusíte platit žádné daně, nemusíte za ní nikomu.
1: This is universal. God gave free.
0: Bůh to dává zadarmo všem.
1: Love.
0: Lásku.
1: Contentment.
0: Spokojenost.
1: Happiness.
0: Štěstí.
1: All is God's creation.
0: Všechno to je Boží stvoření.
1: He gave free.

0: a dává to zadarmo.
1: So, if you prayer and repeat name of the God, it doesn't cost you money.
0: A tak když se budete modlit a opakovat Boží jméno, tak vás to nebude nic stát.
1: You don't pay the tax.
0: Neplatíte z toho žádné daně.
1: Opposite.
0: Naopak.
1: You get more something.
0: Ještě něco dostanete. Dostanete víc.
1: Suno re shuva tum ratle soham nam, jiva tere ghar ki pyare, my dear, lage nahi kashu dam, nothing will cost.
0: Můj milý, nic tě to nebude stát.
1: Otherwise, my dear.
0: Protože jinak, můj milý.
1: You know, my dear, you were telling me.
0: Víš, co jsi mi říkal, můj milý?
1: But you should also know.
0: I ty bys z toho měl být vědom.
1: Mát milí khá jávsi, karsi kám tamám. The cat of the death.
0: Kočka smrti.
1: Will eat you.
0: Yes, sní.
1: Karsi kám tamám, it will finish to kill you.
0: Zabije tě.
1: Pinjar tode palak me, she will tear your case of the body within no time.
0: Roztrhá to vězení těla během v okamžení.
1: Your body will be teared out.
0: Roztrhá ti tělo.
1: Pinjar tode palak me, aur mukh me chabe cham, and in her mouth she will chew your skin.
0: A v tlamě budeš žvíkat s tvou kůži.
1: Who?
0: Kdo?
1: The cat.
0: Ta kočka.
1: What is a cat?
0: A co to je za kočku?
1: The death.
0: Smrt.
1: Therefore, oh my dear one, don't waste the time.
0: Proto, můj milovaný, nestrácej čas.
1: Repeat your mantra.
0: Opakuj svou mantru.
1: Now.
0: Teď.
1: Answer.
0: Odpověď.
1: Manshua. So this mind is the parrot.
0: Čili tato mysl je papoušek.
1: Manshua. Tan pinjara. And body is that case in which this soul is closed.
0: A tělo je jako klec, ve které je duše uzavřena.
1: Manshua tan pinjara ji. Atam soham nam. He is again written ga, I don't know why.
0: A znovu je tam chybně ga.
1: There's correction.
0: Čili si to opravte.
1: Man shuva tan pinjara ji. Atam soham nam. Mind is the suva, the parrot.
0: Mysl je papoušek, suva.
1: Body is this case in which parrot is caught.
0: Tělo je jako ta klec, ve které drží papouška.
1: Atma in this is the soham name. Name mantra soham.
0: Atma je to ta mantra soham.
1: Meher kare guru dev ji to jad pave visram. Meher. The meher is a Urdu word.
0: Meher je slovo z určtiny.
1: Meher means daya.
0: A znamená daya.
1: Meher means kripa.
0: Meher znamená kripa.
1: Meher means mercy.
0: Znamená to milost.
1: Meher kare guru dev ji to pave visram. If guru kripa is there, then this parrot will have a peace,
0: a
1: rest.
0: Díky milosti guru deva tento papoušek dojde klidu, pokoje.
1: Meher kare guru dev ji. Hari bhajle avsar milio ji. Hari bhajle avsar milio re. Now repeat the name of the God. You got the chance, the time as a human being.
0: Teď opakuj Boží jméno, protože teď máš tu příležitost jako člověk. Jako
1: don't miss.
0: Nenech si ji ujít.
1: Don't waste time.
0: Nestrácej čas.
1: So, Hari bhajle avsar miliare, oot subha arushyam. get up early morning.
0: Vstaň
1: časně meditate
0: ráno.
1: And make mantra.
0: Medituj,
1: also mantra. Evening remember God and make your mantra and meditate.
0: A stejně tak večer pamatuj na Boha, opakuj mantru a medituj.
1: Jagat bagicha sukh sire yeh sab jano nikam. This garden of the world.
0: Tato zahrada světa.
1: One day will dry out.
0: Jednoho dne uschne.
1: Everything will be destroyed.
0: Všechno bude zničeno.
1: You will have not this any fruits what you want to eat.
0: Nebudou žádné plody, které byste mohli jíst.
1: That means this body will cease.
0: To znamená, že toto tělo odejde.
1: It will be nothing there.
0: A nebude tam nic.
1: And you will sit there.
0: A vy tam budete sedět.
1: Without anything.
0: Bez ničeho.
1: So take time.
0: Čili
1: utilize the time.
0: Využijte tento čas.
1: You got a chance.
0: Máte příležitost.
1: Sri Deep kahe sat man jo. Mahaprabhuji said, take it as a truth.
0: Mahaprabhuji říkal, vem to jako, ber to jako pravdu.
1: Sant saran sukh dham. At the presence of a saint.
0: V přítomnosti světce.
1: Is the shelter of great happiness.
0: Je útočiště, zdroj velikého štěstí.
1: That is the place of happiness.
0: Je to místo štěstí.
1: Ved sant upadesh batave varanat laksh tamam. And this is the teaching of the Vedas.
0: A toto je učení Véd.
1: All the saints.
0: Všech světců.
1: Upanishada.
0: Upanishad.
1: And all others.
0: A všech ostatních.
1: This is the bhajan from Mahaprabhuji.
0: Toto je Mahaprabhujiho bhajan.
1: Symbolically, dialogue between Atma and mind.
0: Symbolický dialog mezi Atma a myslí.
1: And desires and the world.
0: A mezi tužbami a světem.
1: Maya and Brahma.
0: Maya.
1: Between Maya and Brahma.
0: Mezi Mayou a Brahmem.
1: Beautiful bhajan.
0: Krásný bhajan.
1: All the best.
0: Všechno nejlepší.
1: Deepnarayan Bhagwan ki jay. They are beautiful bhajans.
0: Jsou to krásné bhajan.
1: Sunori sajani. Beautiful bhajan.
0: Krásný bhajan.
1: So, Deepnarayan Bhagwan ki
0: jai.
1: Dev Purisha Mahadev ki. Dharam Samrat Satguru Swami Madhvananji Bhagwan ki. Satya Sanatan Dharma ki jai.

0: How many of you like bamboos?
1: Kolik z vás máte rádi bambus?
0: Bamboo sticks.
1: Bambusovou hůl.
0: How many of you know how it grows?
1: Kolik z vás ví, jak roste?
0: Huh? Very quickly, but after planting the seed, it takes few years and nothing.
1: Velice rychle, ale je to tak, že když zasadíte to semínko, tak po léta a léta nic se neděje.
0: Everyone makes fun of that bamboo tree.
1: Roky a roky nic a každý si dělá legraci z toho bambusového keře.
0: Everyone thinks that that bamboo tree has died or not happening, nothing is happening.
1: Všichni si myslí, že asi to semínko zemřelo, že se nic nestane, že nic nedokáže.
0: But then within 2 weeks, suddenly it shoots up like anything.
1: A najednou potom během dvou týdnů on vyroste vysoko.
0: So in the same way, us and our sadhana, it might not look in the external world like we are doing anything.
1: A stejně to s námi a s naší sádhanou na venek to může vypadat, že se nic neděje.
0: But in our internal world, the roots are growing deeper and making that base stronger and stronger for us.
1: Ale v našem vnitřním světě ty kořeny jdou hlouběji a pevněji staví ten základ.
0: And one day it will just boost up like anything and we will see, oh, okay. So our sadhana was fruitful, but patience is main.
1: A najednou pak jednoho dne to vyklíčí a uvidíme to i my sami. A tak naše sádhana je, funguje, ale potřebujeme trpělivost.
0: Sabar ka phal meetha hota hai, which means the fruit of patience is always much sweeter.
1: Říká se, že plody trpělivosti jsou vždycky nejsladší.
0: If we are patient, we will get much more than when we are impatient like me.
1: Když jste trpěliví, získáte toho víc, než když jste netrpěliví jako já.
0: You know, there is buchtels being prepared and then you are hungry and you have nice smell and you say, yeah, it doesn't matter, let me eat it. But if you wait a little bit longer, then the Nutella melts better inside.
1: Když děláte ty čokoládové buchty a chcete je rychle sníst, dobře jsou dobré, a kdybyste si počkali trošku déle, tak ta Nutella uvnitř je ještě chutnější.
0: So patience is very necessary.
1: Takže trpělivost je nezbytná.
0: When you have patience, then everything tastes and feels and be much better than it is when we try to take it in advance.
1: Když jste trpěliví, všechno chutná, všechno dopadne, všechno se podaří lépe, než když se to snažíte okamžitě všechno získat.
0: So our sadhana, our kriyas, our mantra, this all is making that deep roots inside of our inner consciousness.
1: A tak všechny naše sádhana, všechny mantry, všechny kriyty vytvářejí ty hluboké kořeny v našem vědomí.
0: And as Mangal Puriji was now saying, main is harmony.
1: A jak říkala Mangal Puriji, nejdůležitá je harmonie.
0: And this seminar I will not say I will push, but will put a lot of pressure on this topic of unity and harmony and coming together, because this is what our community needs right now.
1: A tento seminář nechci říct, že bych to nějak tlačil, ale budu zdůrazňovat právě tuhletu harmonii, tuhletu jednotu, protože je to, co naše komunita právě potřebuje.
0: A lot of plans for this topic in this coming days.
1: Mám hodně plánů na toto téma pro ty dny, které přicházejí.
0: This reminds me of India.
1: Tohle mi připomíná Indii.
0: In India, when we were in Jaipur Ashram outside, you know, there's this on the road, there's this ice cream wala going.
1: V Jaipuru tam před ashramem je silnice, kde jezdí to autíčko se zmrzlinou.
0: Whenever you hear this bell, even I was surprised last year, it was, 2025.
1: A když uslyšíte ten zvonek, a já jsem byl překvapený ještě minulý rok, když 2025.
0: Swamiji was already in that phase of not talking.
1: Swamiji už byl v té fázi, kdy nemluvil.
0: But that bell rang like this.
1: Ale zazvonil takhle ten zvon.
0: And he got up like a small kid, you know, lying down and up in 10 seconds he was up and he wore his shoes and started walking outside. I said, where are we going?
1: A on vyskočil, vzal si boty a v 10 vteřinách skráčel ven.
0: 11 o'clock in the night.
1: V 11 hodin v noci.
0: And guess what happens later?
1: A jestli uhodnete, co se stalo později?
0: We buy 20 ice cream.
1: Koupili jsme si 20 zmrzlin.
0: And Uma Puruji and everyone, Swamiji, no, a diabetes not good.
1: A všichni Uma Puruji si říkali, Swamiji, ne, to není dobré na diabetes, na cukrovku.
0: But I think that inner child was there.
1: So. Ale to vnitřní dítě, myslím, že v té chvíli tam bylo.
0: He ate his ice cream and my ice cream also.
1: Snědl svou zmrzlinu i moji zmrzlinu snědl.
0: So that's why this type of bells remind us of the ice cream guy in India walking on the streets.
1: Tak tenhle druh zvonku vždycky nám připomene toho prodavače zmrzliny na ulici.
0: And maybe he just needed to digest some of my karmas also. So.
1: A možná potřeboval sníst i nějakou moji karmu.
0: That's the problem with us. We always try to think with our logical brain.
1: Problém je, že my se vždycky snažíme do toho dávat nějaké logické přemýšlení.
0: Swamiji is in this state, he's such a great guru, how is it possible we doubt ourselves and we doubt him?
1: My začínáme pochybovat, Swamiji takový velký guru a teď jak na tom je, jak je to možné?
0: He is curing all of us, he helped so many of us and now what, he can't help himself?
1: Pomohl tolika z nás, vyléčil tolik z nás a teď si nedokáže pomoct sám sobě?
0: In this karmic law, in this world, he cannot cure himself. It's misuse of powers.
1: Ale v tom karmickém zákoně je to tak, že on nemůže vyléčit sám sebe, to by zneužil ty svoje síly.
0: The only thing that can help him is our love and devotion. That's it.
1: Jediné, co mu může pomoct, je naše láska a oddanost.
0: Yogis, Mahapurushes, they help others. They don't help themselves. It's not Swadharma, it's Paradharma.
1: Yogini, Mahapurushové jsou tu, aby pomáhali ostatním, ne aby pomáhali sobě.
0: And then I
1: oni
0: love
1: dělají
0: it.
1: Paramdharmu, nikoli Svadharmu.
0: I know we try whatever we can, but I love it when we think that we can help him and cure him.
1: A samozřejmě děláme, co můžeme, ale mně se líbí, když si myslíme, že my něco dokážeme, že my ho dokážeme vyléčit.
0: If he wants, it takes him one millisecond to be again okay.
1: Kdyby chtěl, tak mu to bude trvat okamžik, aby byl znova v pořádku.
0: I think in the beginning was different, but now he's enjoying his peace.
1: Ne, ze začátku bylo jiné, ale teď si myslím, že si užívá toho svého míru.
0: He's happy.
1: Je šťastný.
0: You see it, you know, before he was still trying to go and work this and we do this and we do this even without talking, but now he's just
1: Předtím, i když nemluvil, tak se snažil chodit, pomáhat, pracovat a teď už je v klidu.
0: And don't think that he doesn't know what we are doing.
1: Nemyslím si, že by nevěděl, co děláme.
0: He's sitting there and watching all of us and saying, this is what I taught you, huh?
1: Sedí a pozoruje a říká si, aha, tak tohle je to, co jsem vás učil.
0: So don't worry, that essence of Gurudev, that what are you doing here, go work, is still there.
1: Nebojte se, ta esence, podstata Gurudeva, co to děláš, jdi a pracuj, to je tady pořád.
0: Just in different form.
1: Jenom v jiném podobě.
0: He might not say it verbally, but he just might get up and go to his room and go in bed and sleep, which is indication for you to go out of his room and work.
1: Nemusí to možná říkat, ale on se jen zvedne a jde si odpočinout a to je pro vás znamení, že máte jít a pracovat.
0: Or he will eat so slow nowadays and you are sitting and sounding out. That's another indication that I am taking my time. That doesn't mean you take your time, go.
1: A nebo jí tak pomaličku a to je taky náznak toho, já mám na to čas, ale co ty tady, na co ty máš čas, jdi a pracuj.
0: This is him testing us, this is him seeing his work flourish, it's him seeing what we do with his work and what we do with his vision.
1: To je ta doba, kdy máme ukázat, co my si počneme s tou jeho vizí, co my si počneme s tou prací, kterou nám dal.
0: He planted the seed.
1: On zasadil to semínko.
0: He watered it.
1: On ho zaléval.
0: He grew it.
1: On ho pěstoval.
0: Now it just needs some trimming and cutting.
1: A teď potřebuje trošičku jenom vytvarovat, ostříhat.
0: The watering part has been done.
1: Ta fáze toho zalévání už je hotová.
0: Now it's just for us to maintain
1: a na
0: that
1: nás
0: garden.
1: Je, abychom to udrželi dál, abychom to dál rozvíjeli.
0: Many years I was thinking South India very good temperature.
1: Mnoho let jsem si myslel, jižní Indie, velice dobré počasí, teplota.
0: I even found a place.
1: Našel jsem si i místo.
0: Now this year I realized that no sense in building anything new. We have so much, if we can take care of what we have, that is good enough.
1: A já jsem, teďka mi došlo, že nepotřebuji budovat nic nového. máme toho tolik, že stačí dobře se starat o to, co máme.
0: Gurudev created this in such a large aspect with such a big vision that to maintain it and just to take care of it, not even grow it, just take care of it as it is, that is also a hard job.
1: Gurudev všechno vybudoval tak velkolepé, s tak velkou vizí, že jenom to udržet, ne ani to rozvíjet, ale jenom to udržet a dobře se o to starat, to je velká práce.
0: Yes, with the blessings of Gurudev and with them flowing through me, that's a different thing, but to uphold and hold this, I need all of you.
1: A jedna věc je, že to požehnání Gurudeva plyne i skrze mě, ale k té práci potřebuju všechny z vás.
0: But then many of you say, but we are old and this, and you need to find your generation. Yes, my generation doesn't know anything like me. You all were working with Swamiji, you all know how he was, and that's why I need you to continue with me to help this grow, not to find new generation and you all what.
1: A vy říkáte, my už jsme ta stará generace, už, ty už si najdi novou generaci, pokračuj s novou generací, ale vy jste ta generace, která jste zažili Swamijiho a jeho práci a já vás potřebuju. Vy jste ti, kdo na tom bude pokračovat. Ti mladí ještě nic nevědí.
0: For sure the new generation will shine, but it will shine when you all train them, when you all give them time, when you all explain them, when you help them grow.
1: Ta nová generace zazáří, určitě zazáří, ale zazáří, když vy je budete trénovat, když vy jim ukážete, když vy jim pomůžete růst.
0: We can't rely all that, okay, this, that. We need to rely on each other, we need to be strong as a community.
1: Nemůžeme spoléhat na druhé, musíme spoléhat na sebe navzájem. Musíme být silní jako komunita.
0: And if we take care and water and flourish this community, then the community will take care of its individual being. So we take care of each other.
1: A když se budeme starat o tu naši komunitu, o naše společenství, budeme ji zalévat, pěstovat, tak potom ta komunita, to společenství je postará o každého z nás. Potřebujeme se starat navzájem jeden o druhého.
0: Not individually running in all individual places, trying to run the show solo, no, it's a union, yoga, it's yoga in daily life. Yoga means union, union means us. So we need to stick together and work together, not run a individual game.
1: Ne, každý si hrá tu svoji vlastní hru, ale yoga je sjednocení, yoga je jednota. A tak musíme pracovat v jednotě, ne dbát jen tu svou hru.
0: Ashram does not work with one person.
1: Ashram nefunguje jenom díky jednomu člověku.
0: Ashram needs administration, ashram needs kitchen, ashram needs
1: kuchyň,
0: workers, ashram
1: kancelář,
0: needs so many different things.
1: Tolik a tolik různých pracovníků, tolik věcí potřebuje.
0: And ashrams work on volunteer service, works on karma yoga, works on and seva.
1: Ashram funguje na dobrovolné práci, na karma yoze, na sévě, službě.
0: And if there is no harmony and peace, then these four or five people will fight with each other so much that none of them will be able to live in that ashram.
1: A když tam není harmonie, když tam není soula, tak ti 4-5 lidí nebudou schopni ani zůstat v tom ashramu.
0: We all work on our inner peace, but outside we are fighting like crazy, then what's the sense of that inner peace?
1: Pokud pracujeme na svém vnitřním míru a navenek spolu bojujeme, tak k čemu vám ten vnitřní mír je?
0: If we don't have that capability to control our emotions, to control our anger, to control our animosity, and we say yes, Ram, Ram, Ram, Ram, then that bad words which come out makes that effect of spirituality back to zero.
1: Pokud nejsme schopni ovládat ty svoje nepřátelství, ten svůj hněv, a říkáme jenom rám, rám, tak potom ale ta špatná slova, která říkáme, vymažou všechno to naše vnitřní úsilí.
0: It's not like we are having to explain someone else. It's the same family, the same father, the same teachings, the same way of living, the same path which we are progressing, then what is the communication gap in between?
1: Není to nic složitého, je to jako v rodině, je to jako vztahy mezi otcem, matkou, proč je tam ten blok v té komunikaci?
0: It's not that Vienna is different and Czech is different and Slovenia is different and this is different, no, it is yoga in daily life. Není, the same family in all countries.
1: Není to tak, že ve Vídni je to jinak, v Čechách je to jinak, ve Slovinsku je to jinak. Ne, jsme jedna velká yoga v denním životě, jako velká rodina všude stejně.
0: And don't come to ashrams because of I'm there or because of some guest speaker is there. Come to ashrams because it is your homes and you care about those places.
1: Nechoďte do ashramu jenom, když já jsem tam, nebo nějaký jiný host tam přednáší. Choďte do ashramu, protože je to váš domov, protože vám na něm záleží.
0: Gurudev was coming often. I also now try to come often, but that does not mean that you still don't go to ashrams. Ashrams come weekly, monthly, not only your individual centers. Go to other centers, help them out, organize programs together.
1: Nechoďte do ashramu, já vím, že Gurudev jezdil sem často a já se snažím přijít často, ale to neznamená, že jinak chodit nebudete. Choďte do ashramu každý týden, každý měsíc, vždycky, nejenom na svůj program, ale pomáhejte si, jezděte i na jiné programy, i do jiných ashramů, spolupracujte, pořádejte ty programy společně.
0: Like for example, now we have satsang in soon, next Friday in Vienna.
1: Například teď příští pátek budeme mít satsang ve Vídni.
0: How is community helping each other?
1: Jak ta komunita si navzájem pomáhá?
0: That you paid for seminar here in Strilki?
1: Vy jste zaplatili seminář tady ve Střílkách.
0: So we don't charge you anything in Vienna when you come.
1: Tak vás nebudeme chtít, abyste znova platili něco, když přijedete do Vídně.
0: Why? Because that's how we care about each other in a community. That's how we take care. Ashrams should help each other. Not always put everything on you guys.
1: Protože takhle ty ashramy by si měli navzájem pomáhat, podporovat se, starat se o tu komunitu, nenechávat to jen na vás.
0: But the point is that you guys are the ashram.
1: Ale je to tak, že vy jste ten ashram.
0: So these all interests or ideas or way of functioning is created by us.
1: Všechny ty nápady, všechno to, jak to funguje, to vychází z nás.
0: How will we be okay that okay this is

0: satsang in Vena, that's also my ashram. I will also go there. This is satsang in God knows where, Slovenia. It's my ashram. I will go there. It's not about who is the speaker. It's not about what is going to be happening. It's just about the community and about each other, how we care about each other.
1: Není to tak, tohle není, tohle se mě netýká, to je ve Vídni, tak by to být nemělo. Ať je to ve Vídni, ať je to ve Slovensku, je to náš satsang, jdeme tam, podpoříme to.
0: I understand that once a year we have summer seminars and we all come together, that is a different thing, but even if there is no seminar, you are passing by, you have 20 minutes, pop by in the ashram, make pranam, say hello, how are you, how can we help, and is there anything we can do, just some type of interaction, that person will be happy, you made that person's day. Mahima Jyoti lives in Vienna for God knows how many years, alone in the ashram, you go and say hi to her.
1: A tak je samozřejmě něco jiného, jednou za rok máme takováhle velká letní soustředění, kde sem všichni přijíždíme, ale kdykoliv, kdy jdete kolem ášramu, zajděte, zastavte se, řekněte, udělejte pranám, pozdravte ultáře, pozdravte se s těmi lidmi. Mahima Jyoti bydlí sama v ášramu ve Vídni jak dlouho, 20 let, jak má radost, když tam kdokoliv přijde.
0: You're going to Slovenia, then Villach comes, Klagenfurt comes, there's so many things, Salzburg on this way. There's always somewhere, and every place there is ashrams, every place there is your family sitting there.
1: Ať jedete třeba do Slovensku, máte tam Klagenfurt, Villach, zastavte se kdekoliv, kde přijdete, je to jako když byste tam měli rodinu.
0: And one thing is in yoga and they left that there is no language barrier.
1: A co je v jeho životě, není žádná bariéra jazyka.
0: I was in Levoča.
1: Byl jsem v Levoči.
0: I speak English, Alan speaks Slovak.
1: Já mluvím anglicky a Alan mluví slovensky.
0: I had Jayaprakash as translator.
1: Měl jsem tam Jayaprakash jako překladatele.
0: But still, Alan and me, most of the times, without the translation even, understood each other.
1: Ale i bez překladatele, já jsem si s Alanem vždycky rozuměl.
0: So the point is, we as a community don't need that English, German, Czech, Slovak. No, we understand each other's feelings. We will say, come.
1: Nepotřebujeme tu češtinu, angličtinu, němčinu. My rozumíme navzájem našim pocitům.
0: No, it's about how to make each other happy.
1: Jde o to, jak přinést si navzájem štěstí.
0: Even if you don't have time, you just say, come, let's you drink some water and I need to get and go, and then that person will also go. He will not sit in your home when you're gone.
1: I když nemáte čas, tak aspoň trošku nabídnete trošku vody, napijete se spolu vody a když ten člověk, když budete odcházet, tak člověk tam nezůstane sedět, taky půjde.
0: But try to think about each other, try to help each other in any way, try to be there for each other and let's keep this family together, not individuality, but unity.
1: Ale snažte se myslet na sebe navzájem, pomáhat si navzájem, podporovat se navzájem. Nebuďte jenom vy sami, ale vnímejte to naše společenství, pomáhejme si.
0: This is what we really need now.
1: To je to, co opravdu potřebujeme.
0: More than anything, for if you want to call it a transition, if you want to call it a healing period, if you want to call it whatever, but this community to strive and to survive needs to come as one united divine force.
1: Ať už tomu říkáte, že teď je nějaké období přechodu, období léčení, cokoliv, důležité je, abychom pokračovali jako v jednotě, jako sjednocená síla.
0: Om annapurne sadapurne shankara pranavallabe jnana vairagya siddhyartham bhikshaam dehi cha parvati mata cha parvati devi pita devo maheshwarah bandava shiva bhaktascha swadesho bhuvanatrayam shubham karoti kalyanam aarogyam dhana sampada shatru buddhir vinashaya deepa jyoti namostute deepa jyoti parabrahma deepam sarve mohanam deepanam sajate sarvam sandhya deepam sarva satyam brahma Brahmanam Brahma Have Brahmagno Brahmana Hutam Brahme Vatena Gantavyam Brahma Karma Samadina Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shantihi.